jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Spirit Box, Clofinger, Rock Castle a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rock k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírá

Kopecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Buďte zdraví, rockeři a rockerky. Tady je Zbavoš a tím pádem i další díl našeho pravidelného pokecu zvaného Backstage. I dneska jsme navštívili festival VESU 2026. Součástí druhého dne byla kapela Valda Gang a tím pádem je se mnou jako host Miro Šmajda. Zdraví
1: mě. Zbavoši, nazdar ty blázne.
0: Nazdar. Tak, Miro. Valda Gang, máte za sebou show, tak jednak zhodnoť to, co se dělo tady. Vám do toho docela hezky zapršelo.
1: Je to tak, téhle, teď vyšlo sluníčko, no, ale to nám krásně pršelo počas koncertu, ale musím říct, že jsme to ustáli, ale hlavně lidi to ustáli. Lidi byli opravdu neskuteční.
0: No,
1: takže moc si to vážíme, že takhle s náma zůstali a že to zabékali jak svině, zapařili jak svině. Ale hele, já si myslím, že takhle na Vesufu to je vždycky. Je taková srdcovka, kde, no. Kde aspoň jako já a myslím, že i kluci se moc rádi vracejí vždycky. No.
0: Super. Hele, Valda Gang, jedna z tvých kapel, nebo ve kterých působíš, seš 10. rok u Valda Gang. Zkus to zhodnotit.
1: Ty krásu, no. Tak ono to začalo nenápadně,
0: no.
1: Že jsem vlastně, volali mi kluci, abych jim vytrhl trn z prdele. Ano,
0: no. Když to zaspomínáme na tu dobu před těmi 10 lety, zavolali kluci a řekli...
1: Zavolali kluci, já jsem měl samozřejmě nabukovanou koncertní sezonu a teď prostě, jestli bych jim nepíchnul, že Ládík prostě má problémy zdravotní, jo, že, tak aspoň na měsíc. No a pak byly 2 měsíce, 3 měsíce, tak nakonec jsem odjel sezonu, pak to bylo, že jestli nedám ještě další sezonu náhodou, no a bohužel pak Ladík odešel a už kluci si mě tak adoptovali, nebo jak to mám říct, no a tak nějak to vyšlo, že jsme prostě 10 let od té doby.
0: Co pro tebe šílený znamená Valda Gang? Je to zábava, show, co to je? Ono je to specifická kapela, už jenom pány tanečníky.
1: Ale určitě, je to hodně specifické, takový, my tomu říkáme takový náš pojízdný cirkus nebo pojízdný bohnice.
0: No.
1: Jo, že jsme taková banda magorů a já jsem takový normální magor z východu Slovenska jebnutý, takže jsem k tím zapadnul. No. Takže myslím, že kluci tak nějak, když jim Šafrda řekl, ať zavolají mě, tak myslím, že on mě znal, že jsem dobrý blázen, takže se šlo na jistotu asi. Mm. Takže myslím, že to tak nějak zapadlo, jak se říká, jak rýd na šerbel.
0: Aha.
1: Ale abych řekl pravdu, pro mě to hlavně znamená obrovskou komunitu skvělých lidí. Protože si myslím, že to rockový publikum je opravdu nejlepší publikum,
0: aha,
1: co tady máme v České republice. A jsem rád, já mi opravdu ctí, že můžu být prostě součástí tohohle rockového ansámblu, kde se všichni takhle potkáváme a myslím si, že prostě když se takhle potkáme, poplácáme se, obejmeme se všichni, tak je to prostě upřímný, není to hraný, protože si myslím, že jsme všichni srdcaři a je to cítit jak z publika, jak z lidí, kteří jsou před pódiem, tak z nás bláznu, co jsme za pódiem.
0: Aha.
1: Takže to je asi to, na co se vždycky těším a co mi prostě dodává takovej ten drive a energii do žil.
0: OK, Valda Gang, to je pro mě prostě obrovská zábava a obrovská show.
1: Jasně,
0: je vás tam,
1: jasně.
0: Řekněme, jste orchestr.
1: Ano.
0: Jo, je vás tam hromada a tu show v podstatě necháváte to tak trošku na tom impru, co z toho vyleze, anebo jsou tam i věci, které si aspoň bodově řekne, ale tohle bude. Vole.
1: Takhle, musí tam být věci, které jsou jasně domluvené, protože tím, že je nás na podiu 8,
0: no,
1: jo,
0: no.
1: Ještě občas tam do toho přiběhne jeden technik, druhý technik, další, najednou nás je tam 10 a tak dál. Takže aby jsme nezakopli jeden od druhého, tak samozřejmě musíme vědět, kdo se kam hejbe a podobně, takže ano, ale někdy z toho vyleze slušná improvizace. Takže to jako jo. No.
0: A chystáte si třeba nápady ob sezonu, jakože tak a dneska si vezmou kluci červené tílka a dneska dáme takovýhle pyro.
1: Jo, snažíme se to tak nějak měnit, určitě.

0: Valda Gang, a to jsme mohli dneska poslouchat. V podstatě, jak to začalo, tak co písnička, to hitovka, kterou opravdu se rotuje, se v rádiích, znají to všichni. Řekněme otázka na tělo, co je pro Miráš Majdu největší hit od Valda Gang? Je něco takového?
1: Ale za mě asi se mi stejská. To byla taková moje fakt jako oblíbená písnička. Vlastně už když mě kluci oslovili, tak to se pamatuju, to se ještě nehrálo jako v playlistu, jsme to neměli na liveku. A to se pamatuju, jak jsem byl nasraný, že zrovna tahle pecka se nehraje.
0: Takže jsi je donutil k tomu?
1: No, tak jako minimálně jako vícero nás bylo, co jsme to chtěli prostě hrát, no, takže se to pak zařadilo.
0: Jak je ve vašem orchestru Valda Gang nějaká, řekněme, hierarchie? Je někdo, kdo pokud do stolu a řekne, bude to podle mě, anebo se domluvíte?
1: Hele, tak vesměs ta kapela, tak prostě kapelník je bůřt.
0: Jasně.
1: Takže je to primárně o něm.
0: Primárně
1: o něm. Takže on prostě rozhoduje primárně.
0: OK. Pojďme tvoji vlastní tvorby. Když jsem si to tak načetl, nakoukával podle strany Google a strany Wikipedie, tak v podstatě základ byly dvě solová alba a pak kapela Terapie. Kdy se to tak nějak přesunulo z těch solových alb, anebo to byl prostě jedna etapa a pak druhá?
1: Víš co, ono to byla taková etapa, že vlastně měl jsem napsaný nějaký fakt jako tvrdý písničky, jo, ale prostě Sněhurva, Pán prstenů, Do pekla, jo, a tak dál, a říkal jsem si, hele, chtělo by to fakt jako tohle vydat jako v kabátu prostě kapely, v kabátu projektu, který bude takovej, že má s prominutím úplně uprdele, jakože totálně, no, a tak jsme založili tak nějak Terapii a vezlo se to, no, a já jsem se vlastně tento rok vrátil k solový tvorbě,
0: ano.
1: Vydal jsem teď vlastně EPčko na podzim, tak to je víc takové poprokové, a deska půjde ven koncem října, čistě solo Miroš Majda.
0: Čistě solo Miroš Majda
1: a Terapii novou desku plánujeme 27.
0: Takže tvoje solové desky jsou jasné, ty si skládáš ty sám, jo?
1: Tak.
0: Kde hledáš, nebo textově, kde hledáš inspiraci pro ty svoje písničky?
1: Tyve, já to mám všude, já to mám, hele, jedu na kolo, napadne mě nějaká blbost. Jedu ve výtahu, zmačknu trojku, napadne mě blbost, jo.
0: Takže rychle namluvit někde na texty.
1: Ano, ano, namluvím si třeba text, nebo někde napíšu text, že to mám našitý na vizuál. Že mám vymyšlený klip, tím, že mám vlastně svoji společnost, kterou jakoby natáčíme klipy, spoty a tak dál, že to máme pod jednou střechou produkčně všechno, tak někdy mě napadne dobrý nápad na, já nevím, na vizuál, na klip, a říkám si, kurňa, na ten vizuál musím napsat písničku.
0: Jo, tak,
1: takže to mám takhle úplně, ano, podle vizuálu mám to úplně, já jsem takové mešuge trošku, no.
0: Ale když už mluvíš o těch klipech, jak ty říkáš, mám vlastně produkční společnost, jsi šéf toho, ten do toho povětšinou kecá. Když si točíš klip, kecáš do toho, režíruješ si to sám, nebo to radši hodíš na někoho?
1: Ne, já do toho primárně kecám.
0: A myslíš si, že to je dobře?
1: Já si myslím, že je to super dobře, protože já jsem člověk, který strašně nerád právě na něco čeká.
0: Jasně.
1: Takže to není o tom, že bych měl jakože někde hozený ego, že já bych musel, já jen nerád čekám. Hmm. Já nemám rád takový to, hele kámo, tak prosím tě, včera to mělo být hotový, víš, jako kdy to bude? No, za týden. Já bych to nedal, takže já všechno musím mít prostě. Já mám rád, když tam je ta energie, chci dodělat písničku, chci to domixovat, chci to domástrovat, chci to dodělat, chci si napsat scénář, vím, že mám to jasně v hlavě, chci to postříhat, chci to zrežírovat, chci to natočit,
0: ano.
1: Mám skvělý tým lidí a
0: ano.
1: Chci to mít na čas, kdy to chci vydat. A ne, že já budu někoho nahánět, já to nesnáším prostě.
2: Tisíc zran bičem, zas hlavní roli, a ty chceš křičet.

0: Seš, co se týká muziky, perfekcionalista, což znamená, zajímá mě, už tu muziku si udělám a dám ji pryč. A nebo vrátím se k tomu a si řeknu, tyjo, tady ještě by to chtělo 305 kytar nahrát, ještě tam dva hlasy do sboru. Jak to máš?
1: Hele, abych ti řekl pravdu, tak jsem byl perfekcionista až takovej, jakože chronicky to byla nemoc. Regulárně chronicky nemocný člověk, který byl schopný. Udělal jsem písničku a měl jsem pocit, že je to tak na 80% a byl jsem schopný ji nechat 3 roky ležet v šuplíku,
0: ano.
1: Abych si myslel, že to udělám lepší. A po minuloroční nehodě na motorce jsem přehodnotil celý život a řekl jsem si, že hele, i když je něco třeba nedokonalý, tak si řeknu, seru na to,
0: to
1: vydám to, jasně. Je mi to jedno. Protože ono je to hrozně subjektivní, víš co, no, znáš to. Že prostě ty máš pocit, že to není dobrý a ty lidi ti řeknou, takhle to nech, protože je to autentický.
0: Dáváš i na lidi?
1: Dávám i na lidi.
0: Na fanoušky je to, nebo na spolupracovníky?
1: Hele, i na fanoušky, i na spolupracovníky. Já to třeba pošlu 10 lidem, takovým jako svým ověřeným, že jsou tam 3 jakože muzikanti a 7 totálních lajků a většinou dám na lajky, protože mě zajímá to, co si myslí normální lidi, konzumenti, a ne to, co si myslím já. Stejně to, víš, jak to je, kapela si myslí, že tahle pecka bude dobrá, tahle pecka bude hýťák. Všechno je jinak. Lidem se stejně líbí něco úplně jiného. Takže já to chci dělat prostě pro lidi a nazdár a vydám to klidně i nedokonalý.
0: Jak to bylo s tebou? Jak je to s terapií? S terapií si taky muziku skládáš ty, jako řekněme, považuji tě za šéfa kapely.
1: Určitě.
0: A nebo dáváš prostory ostatní.
1: Hele, dělám to primárně já, že nahodím prostě nápady, ale s klukama se pak sejdeme a dokončíme to, doděláme to. Já na kluky fakt jako dost dám, protože si myslím, že mají takovej dobrý nadhled. Já taky do toho někdy, víš, jako vpluju moc. A třeba musím říct, že i Markus z Valdegangu, kolega je pro mě takový jako brácha, poradní brácha, pravá ruka ďábla, protože za mě je to výborný producent a ten jeho názor, myslím, že má váhu. Určitě, takže to rád konzultuju třeba i s Mařenou. No.
0: Jo, super, jsme na festiáku, Lesu 2026, jeden z velkých festiáků. Co máš radši? Takovýhle velký stage, hromadu lidí a omezený prostor, anebo naopak třeba klubovky, turné, kde si můžete dělat trošičku víc.
1: Hele, kamaráde, určitě velký festy. Já to mám, já jsem v tomhle takový zvláštní člověk, že čím víc lidí, tím se cítím líp.
0: No.
1: A paradoxně, čím méně lidí, tak normálně mi naběhne tréma.
0: Fakt?
1: Já můžu naběhnout před 30 tisíc lidí a jsem úplně v pohodě. No. A kdybych měl hrát koncert pro 2 lidi, třeba pro tátu a mámu, tak jsem takhle vyklepaný a normálně nevím, co dělat. Mám pocit, že mě tiše soudí.
0: Aha.
1: Jo, prostě blád. No já říkám, já jsem pojistné bojnice.
0: Prostě. A co se týká dneska modní doba, jsme v digitálním světě. Co máš radši, takový ty Spotify, YouTube, anebo klasické nosiče?
1: Ale víš, co samozřejmě,
0: vinyl kazetu dneska,
1: je to samozřejmě jednodušší, praktičtější, jo, si to pustit z toho Spotify, to jako, ale zase miluju analog, miluju prostě starý přístup.
0: Jasně.
1: Takže to jako jo, no.
0: Okay.
1: Oboje má, když má na to člověk prostor,
0: tak.
1: Má čas,
0: tak
1: to prostě poctivý analog starý nic nenahradí zvukově. Tu pravdu, která tam je a ta špína, která tam je.
0: Přesně. Ok, pojďme na trošku rockovýho bulváru. Vidím, že máš čistý ruce, tím myslím nepotetované. Máš nějaké tetování?
1: Nemám. Já jsem si říkal, že buď anebo. Buď půjdu celý se skérovat, nebo nic. Takže zatím držím nic, ale přísám, když to přijde, tak přijdu pokérovaný jak prase.
0: OK. Koukáš na nějaký filmy? Pokud ano, je nějaký film, který bys mohl vidět třeba 100krát?
1: Ty krásu, hele, upřímně, asi Rocky.
0: Terej?
1: Asi Rocky.
0: Nebo je ti jedno?
1: Celá sága Rocky, celá sága Rambo.
0: Jo, proč ne?
1: Já miluji Stallona.
0: No, proč ne? Jaké jsou hudební vzory Mira Šmajdy, neumím skloňovat.
1: Ježiši Maria.
0: Co poslouchá Miro Šmajda, když si něco chce poslechnout, třeba z těch starších věcí, nebo i těch,
1: hele,
0: to je jedno.
1: Hele, ze starších věcí, takhle, já jsem odchovaný fakt úplně od řekl bych, až normálně od konce 60. let.
0: No.
1: Od Zeppelinů prostě přes Deep Purple, tím, že fakt jako miluju Davida Coverdalea, jo,
0: takže hardrockové hlasy, dalo by se říct.
1: Miluju staré, poctivé hardrockové hlasy,
0: jo.
1: Ale zase pustím si, jako v moderní době, miluju Bring Me The Horizon, jo, mám rád nové Baby Metal, miluju jako kráva Baby, miluju Electric Callboy.
0: Super.
1: Jo, prostě nové věci, ale musím říct, že nejradši se vracím fakt jako, já nevím, k Coverdaleovi. Poslední deska Judas Priest se mi hrozně líbí, jo.
0: Když by si měl jednu písničku, kterou by si někomu chtěl ukrást a považovat ji za svoji, vystřelíš na mě tenhle ten název takhle s fleku, kterou? No.
1: Whitesnake Forevermore.
0: Mám to v autě, zrovna po cestě sem jsme tohle album poslouchali.
1: To je za mě nejlepší hardrocková deska posledních 15 let.
0: Proč zrovna tahle?
1: Protože to je tak krásně poctivý, tam není žádný digitál, mi přijde, to jo, je tak krásně nahraný a už jak tam je cítit, že tomu Coverdaleovi tam ten hlas odchází,
0: jo,
1: tak mi se to snad líbí ještě víc.

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. Z Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. Nebo osvěžující ledový čaj Lipton Malina a další skvělé příchutě 1,5 litru již za 28,90. A navíc kupte aspoň dvě libovolné lahve ledového čaje Lipton a soutěžte o 3x nový iPhone 17 nebo o 20x praktický deštník Lipton. Více na mojehruska.cz.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Čau, tady Ondra z kapely Gatecrasher. Přejeme rádiu Čas Rock všechno nejlepší k jeho 15. narozeninám a zůstaňte takhle skvělí minimálně dalších 15 let. Vidíme se na festivalech.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Před nějakými 20 hodinami jsem se s vámi loučil, ale nyní můžete zamáčknout slzu a povolit uzdu veselí, protože vážení, jsem zase zpátky. Ze studia Rádia Čas roku vás zdraví Ivo Raška a přeji vám nějaké 3 minutky před šestou ranní pohodový výskyt na tomto světě. A i když si můj kolega Tomáš připisuje další Ačko, nebudu na ostrý budíček zcela sám. O dobrou náladu a hlavně ten správný hudební podkres se postarají třeba Disturb. V další hodině zazní také Rush. A třetím do party budou Incubus. Nebudou chybět pochopitelně ani horoskopy, nebo se podíváme za kapelou Soundgarden, ale ze všeho nejdříve nás čeká první dnešní přehled zpráv s Martinem Fábíkem.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
2: Aktuálně si dávejte pozor v Bystřici u Frýdku Místku v oblasti na Pasekách. Kvůli práce údržby je zde uzavřen most.

0: Čas rok. Zprávy.
1: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku padaly teplotní rekordy. Morava a Slezsko zažili nejteplejší den v historii měření. Ve Strážnici na Hodonínsku naměřili meteorologové 39,9 stupně Celsia. Vedra budou pokračovat a v dalších dnech může být ještě teplejší. Lidé by proto měli dodržovat pitný režim a omezit pobyt na přímém slunci.
0: Morava aktuálně.
1: Moravskoslezské památky lákají stále více lidí. Návštěvnost hradů, zámku i dalších míst se vrátila na úroveň před covidem. Nejvyšší zájem je o Dolní Vítkovice v Ostravě, které letos přivítali už více než milion návštěvníků. Lidé míří také na hrady a zámky v regionu, kde je letošní sezóna podobně úspěšná jako ta loňská. Rožnov pod Radhoštěm bude mít další zastávku na přání. Město chystá další možnost oblíbeného Airbusu, který jezdí podle požadavků cestujících. Lidé sami mohou navrhnout, kde by měl nově zastavovat. O místě nové zastávky pak rozhodne jejich hlasování. Pokračuje mluvčí Rožnova Adela Kousalová.
2: Airbus využívá stále více lidí a chceme, aby jeho trasy a zastávky co nejlépe odpovídaly tomu, odkud a kam Rožnováci skutečně potřebují cestovat. Proto se obracíme na veřejnost s výzvou, aby nám zaslala své podněty. Každý podnět pečlivě zvážíme a prověříme, zda je možné zastávku v daném místě zřídit.
1: Návrhy na zřízení nových zastávek můžou obyvatelé prostřednictvím webových stránek města zasílat do pátku 7. srpna. Fotbalová Sparta zná možného soupeře pro závěrečné předkolo Ligy mistrů. Pokud český vícemistr vyřadí francouzský Lyon, utká se s vítězem dvojzápasu mezi tureckým Fenerbahče a rakouským Štýrským Hradcem. První duel s Lyonem odehraje Sparta dnes ve 20 hodin na Letné. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas rok, další za hodinu.

0: rok slaví narozeniny.
1: Slaví narozeniny. 15 let, rádia Čas rok. Parto, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: To, že se tahle skladba z dílny White Zombie stane tak populární, nečekala možná ani kapela samotná, když v roce 1992 zařadila na svou třetí řadovku. No, ale stalo se. Písnička Thunderkiss 65 si například vysloužila nominaci na cenu Grammy. Hudební televizní stanice MTV hrála několikrát denně. Proslavila ji také například dvojice animovaných metalistů Beavis a Butthead. K tomu se objevila v řadě filmů, videoher, nebo ji můžete slýchat během sportovních akcí. Za malou chvíli si dáme něco malinko čerstvějšího. Mám tady pro vás Fall Out Boy, ale nejdříve nás čeká hlas Milana Gelnara, který pro vás přichystal horoskopy na dnešní den.
1: Úterý bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných. Ty problémové se budou týkat zejména sporů mezi mužskou a ženskou energií. Rozumné tedy bude snažit se předcházet hádkám a vycházet si vstříc. Využívat bychom k tomu měli svou intuici. Ta by nám měla fungovat výtečně. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou hrát prim ve sporech či soutěžení. Lvi by měli oplývat elánem a nadšením a střelci budou hýřit nápady a inspiracemi. Kozorozy mohou být až přehnaně tvrdí. Býkům se do ničeho nebude chtít a pany by měly snadno prosazovat svou. Váhy mohou vyhledávat více sexu a erotiky. Podnáři budou zaměřovat svou energii na výdělky a blíženci by měli být velmi komunikativní a přesvědčiví. Hradci zejména doma budou hýřit iniciativami. Štíry bude inspirovat tajemno a ryby mají naději na novou lásku. Hvězdné úterý. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas.

Tak tohle tu pecku si v 85. vypůjčili Twister Sister a umístili na svou čtvrtou řadovku Come Out and Play. Možná to víte, možná ale ne. Nicméně původně patřila tahleta skladba Leader of the Pack do repertoáru americké dívčí skupiny Shangri-Las, která s ní zaznamenala velký komerční úspěch.

Nicméně tuhletu písničku si vypůjčila celá řada dalších hudebníků, ať už to byla třeba na začátku 70. let Bette Midler. No, nebo třeba popové duo Carpenters a další. Co se týče textu, tak ten vypráví tragický příběh o dívce jménem Betty, která se zaboukne do vůdce motorkářského gengu, což se ovšem setkává s nevolí jejich rodičů, no a tak jí donutí se s hochem rozejít. Ten potom ujíždí na motorce, je asi pěkně naštvaný, ale havaruje a bohužel umírá. No a Betty na svou první lásku vzpomíná a truchlí chuděra pro něj. Smutná to a tragická příhoda, která se skrývá právě v textu skladby, kterou jsme na čas roku měli možnost slyšet. Teď je 6 hodin 23 minut a já už pro vás čekám další muziku. Tady jsou Incubus a jejich peska Drive.

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

Ostrý budíček pokračuje kupředu, je 6 hodin 32 minut a dneska se mi tady v playlistu opravdu štosuje jedna slavnější skladba než druhá. Další muziku na rádiu Čas Rock obstarají totiž Soundgarden. Ti poslední roky trávili hodně tahanicemi o práva na muziku, kterou ještě před svým skonem složil jejich bývalý frontman Chris Cornell. Vše se ale podle všeho urovnalo. A tak pánové sáhli do archivu a oprášili 8 skladeb, které Chris stihl ještě před svou smrtí naspívat. Minulý týden bubeník Matt Cameron potvrdil, že v těchto dnech se tento materiál míchá ve studiu a již brzy bychom se měli dočkat výsledku. Takže jak já, tak všichni ostatní fanoušci kapely Soundgarden už můžeme pomalinku slavit, protože dlouho očekávané poslední album této legendární grungeové ikony půjde do světa. Ovšem, než se tak stane, vystačíme si s tím, co už vyšlo. Tady jsou Soundgarden a jejich pecka Black Hole Sun.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

0: Jako žigo, horký, že slíží. 8 hodin z 4. srpna bude za malý okamžik za námi. Jak říkám, tohle to byly horký, že slíže na rádiu Čas Rok, ale ve zpravodajské centrále už je nachystán na značkách Martin Fabík, aby vám přednesl čerstvé zprávy. Ještě před nimi vám nicméně já nabídnu ochutnávku z toho, na co se můžete těšit v následujících 60 minutách. Tak do strun se opřou třeba pánové z Limetalu. Zalistuji v rokové kronice, nebo vám prozradím, o co dneska hrajeme v letní rokové jízdě a přihodím i první slovíčko z výherní věty. K tomu zahrají Iron Maiden. A chybět nebude ani skupina Alice in Chains. Ze všeho nejdříve jdeme ale na dopravní servis a avizovaný čerstvý přelezpráv.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v ulici 17. listopadu u kruhového objezdu ulic Slavíková. Probíhá tady vyšetřování nehody. Osobní auto se střetlo s motorkou. Na místě je policie a záchranné složky. Dále buďte opatrní v Uherském Hradišti v obci Staré město v ulici Zrzavice. Probíhají tady práce na silnici. Může hrozit zdržení. Pozornost mějte i na dálnici D1 v oblasti Tvarožná směr Brno. Osobní auto srazilo zvěř. Nehoda je bez zranění. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas Rok. Zprávy.
4: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku se kvůli horku a suchu přemnožily vosy. Teplé dny i noci jim pomáhají rychle se množit a proto je jich letos více než v minulých letech. Lidé je potkávají na zahradách, u stánku i restaurací. Kvůli vosím hnízdům častěji výjíždějí hasiči a přibývá také ošetření pobodnutí. Největší pozor by si měli dát hlavně lidé, kteří jsou na vosí jed alergičtí.
5: Morava aktuálně.
4: Karviná spustila na svém webu pocitovou mapu, která má zjistit, jak se obyvatelé cítí na různých místech ve městě. Do konce srpna mohou lidé označovat místa, která mají rádi, nebo kde jim naopak něco vadí. Více nám řekl náměstek primátora Lukáš Rašik.
6: Karviňáci už několikrát ukázali, že se chtějí podílet na dění ve městě. Například při výběru názvu sousedské lavky poslali téměř 30 000 hlasů. Věřím, že využijí také pocitovou mapu a podělí se s námi o své zkušenosti a náměty. Je to jednoduchá možnost, jak ještě více vylepšit místo, ve kterém společně žijeme.
4: Své podněty mohou do mapy zaznamenávat do 31. srpna. Policisté na Brněnsku nasadili ke kontrolám dopravy dron. Během jediného dopoledne odhalil na křižovatce u Otnic přestupky 8 řidičů a 2 cyklistů. Provinilcům hrozí pokuty v řádu desítek tisíc korun a trestné body. Policie zároveň připomíná, že v letních vedrech je za volantem důležité dělat přestávky a nepodceňovat únavu. Český fotbalista Lukáš Horníček míří do Newcastlu. Brankář přestoupil z portugalské Brady do anglického klubu, kde podepsal smlouvu na 5 let. Horníček si v nové sezóně vyzkouší jednu z nejprestižnějších lig světa. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.
7: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Na programu dne je srpnové úterý s pořadovým číslem 4. Pojďme se nyní podívat na to, co tento den přinesl v minulosti. Měl bych tady dvě události. Ta první se stala v roce 1975. Tehdy si na dovolenou se svou chotí vyrazil Robert Plant. Zpěvákovi Led Zeppelin se ale dovča na řeckém ostrově Rodos vůbec nepovedla. On i jeho žena se vážně zranili při bouračce s vypůjčeným autem, se kterým vyletěli ze silnice. Plant si polámal oba kotníky a loket a zranění si potom následně léčil ještě další 2 roky. Lékaři dokonce pochybovali o tom, že by ještě někdy mohl znovu chodit. Naštěstí se jejich prognóza nesplnili. Kvůli nehodě museli Led Zeppelin zrušit nadcházející severoamerické turné. A ještě tady mám pohled na hitparádu. Psal se rok 1984 a Princeovo album Purple Rain se na celých 24 týdnů usadilo v americkém žebříčku nejprodávanějších alb. Celkem se ho prodalo více jak 10 milionů kopií, no a taky se do historie zapsalo jako to, kvůli kterému bývají dnes na albech varovné nálepky s nápisem Parental Advisory Explicit Content, které varují posluchače na vulgární nebo explicitní obsah. Tolik tedy na čas roku letmý pohled do historie. Teď už jdeme zpátky za muzikou. Tady jsou Motorhead.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Ostrém budíčku zazněli před pár minutami Motorhead, teď jsme doposlouchali Whitesnake, no a tuhletu hvězdnou sestavu doplní ještě jako bonus slavní Queen. Letos uplyne 40 let od jejich posledního stadionového turné, které mělo mimo jiné zastávku také v Budapešti. Tam na tuhletu legendární partu okolo Freddieho Mercuryho dorazilo 80 tisíc lidí. No a tohleto vystoupení si budeme moci znovu vychutnat, a to ve velmi vysokém rozlišení, konkrétně ve formátu 4K, také v kinech. Ve vybraných biografech záznam této show totiž odvysílají na podzim, tak se máme zase na co těšit. Já pro vás mám přichystanou po ránu jednu rozleskávačku. We will rock you.
1: Já ti jednu nárazově fláknu.
2: Já ti jednu fláknu.
1: Hele vole, já si tě najdu, nebudu tě trápit a budeš hned hotovej, seš panák a dost mrtvej host, já na tebe mám hrozně velkou zlost.

0: Klub je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme soutěž. Nakupte aspoň 3 báječné jogurty pro děti Kostíci, Sladkáči, Čokoparta či další druhy a soutěžte o 20x blují batoh či 20x blují penál. Více na mojehruska.cz.
3: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
4: Zach Wild a jeho Black Label Society,
3: veselá parta Aylstorm
4: i Američané Savatage a Testament,
3: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
5: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.

Buďte zdraví, tady je Zbavoš, na rádiu Čas rok od 7 večer a na televizi Rebel o hodinu později mám pro vás další Metalmány. Téma dnešní, Rockcastle 2026.

Ani dneska nepřijdete zkrátka a kromě hřejivého pocitu z poslechu rockové muziky na frekvencích Čas roku se můžete obohatit o vstupenky na vybranou akci. Já myslím, že všichni víte, jak na to. Pro množinu z těch, kteří si rádio zapnuli až dnes, mohu přesto připomenout, že vaším úkolem je dát dokupy výherní větu, která se každý den mění, stejně tak, jako se mění i výhra. Postupně, slovíčko po slovíčku, odtajňujeme tuhletu hádanku a odpoledne, v momentě, kdy bude celá věta komplet, proběhne samotná soutěž, ve které jsou hlavní cenou vstupenky na vybranou akci. Dneska tady pro vás mám dva lupeny pro metalové fajnšmekry, protože soutěžíme o koncert skupiny Spirit Box. Tahle ta kanadská formace vystoupí v pátek 25. září ve Fóru Karlín, aby v rámci své vlastně vůbec první pražské solové show představila aktuálně desku Tsunami Sea. Aby toho nebylo náhodou pro někoho málo, tak je na místě také doprovod, a to v podobě speciálních hostů Ginger a uskupení Dying Wish. Takže už vlastně pomalinku můžete bystřit vaše smysly, protože první slovíčko vám předhodím, co nevidět. Nejprve tady mám ale hudební vábničku v podobě právě skupiny Spirit Box a jejich skladby Secret Garden.

0: Rock.
1: Tak to byl takový malý degustační předkrm toho, co se na podzim bude dít v našem hlavním městě. Metalový dýchánek se bude konat v pátek 25. září ve fóru Karlín, kde vystoupí trojlístek kapel Spiritbox, Ginger a Dying Wish. Vy můžete být u toho zadáčo, stačí znát znění dnešní výherní věty v rámci letní rokové jízdy. No a pak mít odpoledne taky kapánek štěstí a dovolat se ve správný čas sem k nám do studia. V tuto chvíli jsme ale na úplném začátku, takže pro vás máme první slovíčko a tím je rokové. Tak si to někam zaznamenejte nebo zapište. Dnešní výherní věta začíná přídavným jménem Rokové. No a Rokové i nadále bude naše vysílání. V Ostrém budíčku zazní za okamžik Alice in Chains anebo Iron Maiden.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
0: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších.
6: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
0: Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: V rámci Ostrého budíčku jsme si dopřáli také libozvučné tóny skladby Mother Machine, kterou mají ve svém repertoáru zařazení členové skupiny Dylane. Pokud jste se probudili až v těchto chvílích, tak vám přeji krásné letní úterní ráno. Vy, co máte dovolenou, klidně si dejte ještě kafíčko, udělejte si pohodu. No a vy, kteří jste v rachotě, tak se nestyďte a klidně udělejte totéž, když však je léto, jak se říká, že jo. Rádio si ale můžete nechat zapnuté, protože co nevidět, z něj zazní třeba Avantasia. Dále mám připravenou kapelu Hammerfall. Mám tady i jeden tip do kina. A jako třetí hudební ochutnávku mohu nabídnout Kiss and Dynamite. Jako vždy se ale nejdříve společně s Martinem podíváme na to, jak to jezdí a co se děje u nás i za humny.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Opavě na ulici Ostravská na křižovatce s ulici Zahradní. Stala se tady nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní v Novém Jičíně v obci Studenka v ulici Poštovní. Srazila se zde 4 osobní auta. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Pozornost mějte i v Bruntále poblíž centra směr Horní Životice. Střetli se 2 osobáky. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas Rok.
4: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku přibývá pašování zvířat. Nelegální obchodníci převážejí například exotické ptáky, šelmy nebo části těl chráněných zvířat. Česko je kvůli své poloze důležitou cestou pro tento obchod. Ochránci přírody upozorňují, že nelegální obchod ohrožuje vzácné druhy po celém světě. Policie řeší desítky případů ročně.
5: Morava aktuálně.
4: Bohumíně přibyla nová místa posledního odpočinku. Lidé si už mohou schránky na urny pronajímat. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
6: Kolumbárium vzhledově odkazuje na historické stavby v neogotickém stylu, které jsou pro naše město charakteristické. Každá ze schránek je bezpečně uzavřena žulovou krycí deskou, aby nedocházelo k vandalismu a krádežím uren. V tuto chvíli už si lidé mohou nová místa pronajímat. Roční platba představuje 350 korun, přičemž do jedné schránky lze uložit až 4 urny.
4: Hrobová místa se pronajímají vždy na 5 let. Vše mají na starosti pracovníci místní pohřební služby. Lechotice na Kroměřížsku mají nový moderní obchod. Samoobslužná prodejna funguje 24 hodin denně a lidé do ní vstoupí pomocí mobilu nebo speciální karty. Při nakupování jim navíc pomáhá umělá inteligence. Podobné obchody mají hlavně menším obcím usnadnit dostupnost běžných nákupů. Hokejová Kometa Brno začala přípravu na novou sezónu. Tým znovu vede Libor Zábranský, který se vrací na pozici hlavního trenéra. Brněnský klub má i letos nejvyšší cíle a chce bojovat o mistrovský titul. Kádr prošel řadou změn a posílilo ho několik nových hráčů. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.
5: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.

0: týdne.
1: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará formace Kamelot. Ta se 28. srpna vytáhne dalším studiovým zářezem, na kterém se objeví celá řada velice zajímavých hostů. My si z něho teď jeden kousek dáme v plné parádě a vydejte na facebookovém profilu Rádia Čas Rok vědět, co na něho říkáte.
0: Rádio Čas Rok. Toto je novinka týdne.

0: To, že je léto, neznamená, že by se přestalo chodit do kina. Ke všemu máme určitě na spoustě místech otevřená letní kina. No a mě zaujala jedna premiéra, která má namířena, nebo má namířeno do biografů na konci srpna. Jedná se o snímek, pod kterým je podepsán legendární režisér Ridley Scott. Tomu se zalíbila pravděpodobně kniha Psí hvězdy, kterou před pár lety napsal Peter Heller. Mimochodem, pokud se nepletu, tak se jednalo o debutový román tohoto spisovatele. Nyní se dočkali i filmového zpracování, přičemž v Česku tenhle snímek najdete v programu pod názvem Vzhlížet ke hvězdám.
1: We survived because we have rules about how to deal with unknowns.
2: I know he has real coffee. I miss music. Singing on the way to the grocery store.
3: I miss the grocery store.
0: Jedná se o postapokalyptický příběh, který se odehrává v době, kdy už je vlastně celé lidstvo na pokraji vyhnutí, a to v důsledku smrtící pandemie. Hlavním hrdinou je pilot Hick, který spolu se svým psem a taky se sousedem přežívá na opuštěném letišti, no a tu a tam musí čelit nájezdům přeživších, a tu a tam, když nemá zase nic jiného na práci, tak využije příležitost a proletí se v letadle. No a právě během jednoho nouzového přistání se ocitne na odlehlé farmě, kde se jakoby náhodou vyskytuje krásná mladá lékařka Sima. Toť tedy lehký nástřel toho, o čem to je. Mimochodem, zajímavost na závěr, tenhle snímek Vzhlížet ke hvězdám se v knize odehrává v americkém Kolorédu, nicméně natáčení probíhalo v italských Alpách. Tak to byl ode mne jeden tip na to, na co bych vám doporučoval si zajít. Další doporučení už bude hudební. Na čas roku bych měl na skladu Wolfsbane anebo The Warning. Tak vám přeji bezva poslech.
4: Ostrý budíček na rádiu Čas rok.

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službě Havlický.cz.
3: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Posloucháte Rádio Čas Rock, je přesně 32 minut po 8 hodině raní a ještě stojí určitě za zmínku, že máme 4. srpna, kdy mají v kalendáři svou kolonku rezervovány všechny Dominiky.

0: pokud se ve vašem okolí někdo takový nachází, ať už teda Dominik nebo Dominika, nezapomeňte mu lomeno jí poblahopřát, potřást pravicí, políbit na líci a případně obdarovat kyticí. Já všem Dominikům i Dominikám posílám následující muziku a když ještě chviličku vydržíte, tak přihodím i několik svátků navíc pro ty z vás, kteří hledají třeba jakoukoliv jinou záminku pro spontánní oslavu.
1: Radio Čas Rok.

0: Na čas roku doznívá kapela Abraxas se svou hitovkou Nekonečný bůgí. No a pokud byste si chtěli při úterku taky zaskotačit nějaké to bůgí, nebo pogo, nebo cokoliv jiného, tak mohu nabídnout tři svátky extra. Na dnešek připadá například den čokoládových sušenek. No ale když nemáte sušenky, tak si dejte třeba koláčky.
1: Taky koláčky. Výborný.
2: Já nechci koláčky, já se chci sednout.
3: Ten mejdan.
2: Teď bych si dal přeci jenom něco k pití, jestli by něco nebylo.
1: No, máme tady výborný koláčky.
0: Svátek má i bílé víno, tak si třeba skleničku nalijte, ale vážení, prosím vás, s rozumem a hlavně stylově.
4: Hergot, já už se na tohle to nemůžu ani dívat. Co ještě, co pak takhle se pije víno?
5: To víte, my z města vínu tak nerozumíme.
4: Co vidím, takhle se pije spíš pivo.
6: A jak nám chce

0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
3: Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas Rock k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Spin Doctors byli poslední, kteří si na rádiu Čas Rock zahráli v této hodině. Bezmála 540 minut z dnešního dne máme již za sebou a do té následující 60 minutovky skočíme rovnou po nohách, no hlavně s Elánem, také společně s kapelou, která se říká Nightwish. Narozeniny slaví například Max Cavalera, tak si na něj posvítíme. K tomu se přidají prezidenti Spojených států amerických. Jo, abych nezapomněl, taky pro vás vlastně mám druhé slovíčko dnešní výherní věty v rámci letní rokové jízdy. Taky si připomeneme, o co vůbec hrajeme. No a taky dám prostor Stevie Nicks. Paráda. Tohle a samozřejmě mnohem více zazní na frekvencích rádia Čas roku v nejbližších chvílích. Teď se ale dostane ke slovu Martin, který pro vás má na Čechrané čerstvé zprávy i dopravní servis.
1: Řidiči, stále si dávejte pozor v Bruntále poblíž centra směr Horní Životice. Střetli se dva osobáky. Dále buďte opatrní ve Zlíně v ulicích Tomáše Bati a Nádražní. Probíhají zde práce údržby. Může hrozit zdržení. Pozornost mějte i v Brně na ulici Žabovřeská v oblasti Brno-Žabovřesky. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Levý jízdní pruh je neprůjezdný. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré ráno, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku padaly teplotní rekordy. Morava a Slezsko zažili nejteplejší den v historii měření. Ve Strážnici na Hodonínsku naměřili meteorologové 39,9 stupně Celsia. Vedra budou pokračovat a v dalších dnech může být ještě teplej. Lidé by proto měli dodržovat pitný režim a omezit pobyt na přímém slunci.
2: Morava aktuálně.
1: Moravskoslezské památky lákají stále více lidí. Návštěvnost hradů, zámku i dalších míst se vrátila na úroveň před covidem. Nejvyšší zájem je o Dolní Vítkovice v Ostravě, které letos přivítali už více než milion návštěvníků. Lidé míří také na hrady a zámky v regionu, kde je letošní sezóna podobně úspěšná jako ta loňská. Rožnov pod Radhoštěm bude mít další zastávku na přání. Město chystá další možnost oblíbeného Airbusu, který jezdí podle požadavků cestujících. Lidé sami mohou navrhnout, kde by měl nově zastavovat. O místě nové zastávky pak rozhodne jejich hlasování. Pokračuje mluvčí Rožnova Adela Kousalová.
3: Airbus využívá stále více lidí a chceme, aby jeho trasy a zastávky co nejlépe odpovídaly tomu, odkud a kam Rožnováci skutečně potřebují cestovat. Proto se obracíme na veřejnost s výzvou, aby nám zaslala své podněty. Každý podnět pečlivě zvážíme a prověříme, zda je možné zastávku v daném místě zřídit.
1: Návrhy na zřízení nových zastávek můžou obyvatelé prostřednictvím webových stránek města zasílat do pátku 7. srpna. Fotbalová Sparta zná možného soupeře pro závěrečné předkolo Ligy mistrů. Pokud český vícemistr vyřadí francouzský Lyon, utká se s vítězem dvojzápasu mezi tureckým Fenerbahce a rakouským Štýrským Hradcem. První duel s Lyonem odehraje Sparta dnes ve 20 hodin na Letné. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
4: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

Tohle byly Trivium na frekvencích Rádia Čas roku. Máme 9 hodin, 11 minut a než si dáme další porci muziky, co kdybychom se takhle podívali na to, kdo pak se 4. srpna narodil. A mám tady tři velmi zajímavá jména, předpokládám, že všechna budete znát, protože přesně před 125 lety, čili v roce 1901, přišel na svět excelentní jazzový trumpetista a zpěvák Louis Armstrong.

Ale chlápek byl známý také pod přezdívkami Pops, Sačmo nebo Dipper a dodnes je považován za jedno z nejvýznamnějších jazzových umělců 20. století. Samozřejmě zaslouženě. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. No ale pojďme dál, zavítáme tentokrát i do filmové branže. 71 let má dnes americký herec, scénárista, režisér, hudebník a mimochodem také bývalý manžel Angeliny Jolie, Billy Bob Thornton. Mimochodem o své tehdejší lásce složil i písničku.

0: Ano, jak správně už asi tušíte. Massimiliano Antonio Cavalera, alias Max Cavalera, kytarista, zpěvák, známý především ze skupiny Sepultura, tak ten na svém narozeninovém černě natřeném dortě najde dneska 57 zapíchnutých svíček. Já přeji všem alles Gute, ať už se nacházejí kdekoliv, alespoň tak na dálku, tady prostřednictvím frekvencí rádia Čas roku jsme si je mohli připomenout, teď už je ale před námi další muzika.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas rok.

My se postupně prokousáváme ostrým budíčkem, ve kterém dostane taky prostor jedna muzika na vaše přání. A mám tady vzkaz, který přišel na náš WhatsApp. A prosím tě, Super Radio, zahraj synovi Dominikovi k jeho svátku něco od Judas Priest. Ať se neupeče v nákladňáku, ať mu to hlavně utíká v tom horku. Díky, píše Paul, Gáby a Vojta. Takže zdravíme Domču, snad mu tady funguje v autě klima a zároveň posíláme muziku v podání Judas Priest.

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
3: Zach Wild a jeho Black Label Society.
2: Veselá parta Aylstorm.
3: I Američané Savatage a Testament.
2: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
4: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Dnešní rocková jízda se transformovala na regulérně metalovou jízdu, řekl bych. Máme pro vás totiž dva lupeny na akci, na které se potkají rovnou tři opravdu velmi ostré kapely. 25. září si v pražském fóru Karlín udělají mejdlo skupiny Spiritbox, Ginger a Dying Wish. Můžete být u toho zadáčo, stačí znát znění výherní věty, no ale abyste věděli, do čeho jdete, tak si můžeme dát takovou malou ochutnávku z toho, co je vlastně ve hře. Jako první tady mám americkou melodickou metalcoreovou kapelu z Portlandu Dying Wish, kterou vede zpěvačka Emma Boster. Pak se můžete ve stejný večer těšit také na Ginger, které vede pro změnu Teťana Šmajljuková. No a zlatým hřebem budou pochopitelně Spiritbox z Courtney LaPlante.

0: Jak vám už asi došlo, tohle bude představení bravurních metalových královen s jedinečnými hlasy. No a někdo z vás u toho může být zadarmo, pokud tedy bude znát dnešní výherní větu, to je základ. No a já vám za okamžik prozradím druhé slovíčko.
1: Letní

0: Class Rock.
1: Rovnou trojlístek kapel Spiritbox, Ginger a Dying Wish vystoupí v pátek 25. září ve Fóru Karlín. Můžete být u toho, protože zde máme v rámci letní rokové jízdy dvě vstupenky. Stačí znát jako obvykle znění dnešní výherní věty. No a já vám mohu říci, že druhým slovíčkem v pořadí je srdce. Ano, srdce. Takže si to pomalinku poskládejte, pěkně slovíčko za slovíčkem. Další přidá Honza a odpoledne také Kiki, u které nakonec i proběhne dnešní finále soutěže o dvě vstupenky na tenhle ten báječný metalový dejchánek. Teď už ale jdeme na další muziku.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Ahoj, tady Zakázaný ovoce. Zdravíme všechny posluchače Čas Rock Rádia.

Pomalu a jistě jsme se dostali na závěr dnešního vydání Ostrého budíčku, od kterého budete mít nyní na pár dní volno. Jak já, tak i Tomáš máme totiž namířeno na festival Brutal Assault, abychom tam třeba i natočili nějaký materiál do vysílání, případně i pohyblivé obrázky na obrazovky TV Rebel. Pokud se tam s někým z vás potkáme, tak budeme rádi, když se k nám budete znát a můžeme prohodit i pár slov. Na závěr tady mám ještě jeden rest týkající se písničky Na přání, tak ho odbavím, ať nechám tady Honzovi čistý pultík. Píše nám Termit, zdar, dneska má narozky Max Cavalera, prosím zahrát starou dobrou Sepulturu ještě s Maxem a Igorem, díky. Tak o tom, že má Max dneska narozeniny, už jsme dneska taky mluvili, takže opravdu zbývá poslední věc a to pustit nějakou tu jeho muziku. Tady to je Sepoška, pecka The Hunt, mějte se, bando.

Probuďte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

Pavlecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Miloš to má pro dnešek za sebou a tak se vlády nad studiem rádia Čas rok na těch následujících 5 hodin ujímá nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Brokeš. Tak se do toho dáme.
1: Ano, přesně tak. Limetal nebude chybět Kenny Loggins. Tak jako Sisters of Mercy. Tomu Milan Gelnár se svými horoskopy anebo Martin Fabík se zprávami. Tak jim dáme slovo a já vám přeju pěkné úterní dopoledne.
2: Aktuálně si dávejte pozor na silnici na Čeladné poblíž Hřbitová. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buď

0: trapězný levý jízdní pruh. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Radio Čas Rock. Zprávy.
0: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku se kvůli horku a suchu přemnožily vosy. Teplé dny i noci jim pomáhají rychle se množit a proto je jich letos více než v minulých letech. Lidé je potkávají na zahradách, u stánku i restaurací. Kvůli vosím hnízdům častěji výjíždějí hasiči a přibývá také ošetření pobodnutí. Největší pozor by si měli dát hlavně lidé, kteří jsou na vosí jed alergičtí.
1: Morava aktuálně.
0: Karviná spustila na svém webu pocitovou mapu, která má zjistit, jak se obyvatelé cítí na různých místech ve městě. Do konce srpna mohou lidé označovat místa, která mají rádi, nebo kde jim naopak něco vadí. Více nám řekl náměstek primátora Lukáš Rašik.
2: Karviňáci už několikrát ukázali, že se chtějí podílet na dění ve městě. Například při výběru názvu sousedské lávky poslali téměř 30 000 hlasů. Věřím, že využijí také pocitovou mapu a podělí se s námi o své zkušenosti a náměty. Je to jednoduchá možnost, jak ještě více vylepšit místo, ve kterém společně žijeme.
0: Své podněty mohou do mapy zaznamenávat do 31. srpna. Policisté na Brněnsku nasadili ke kontrolám dopravy dron. Během jediného dopoledne odhalil na křižovatce u Otnic přestupky 8 řidičů a 2 cyklistů. Provinilcům hrozí pokuty v řádu desítek tisíc korun a trestné body. Policie zároveň připomíná, že v letních vedrech je za volantem důležité dělat přestávky a nepodceňovat únavu. Český fotbalista Lukáš Horníček míří do Newcastlu. Brankář přestoupil z portugalské Brady do anglického klubu, kde podepsal smlouvu na 5 let. Horníček si v nové sezóně vyzkouší jednu z nejprestižnějších lig světa. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

počasíčko, jak děláme na tom motorku, že jo? No, Limetal, ten v obviněné sestavě vypustil do světa hned dva z Brusu nové videoklipy, které si u fanoušku nevedou vůbec špatně. Podle komentářů a zvýšených palců nahoru je u nich skladba Many zasny zatím o něco úspěšnější, ale, jak se říká, všechno nakonec ukáže čas. No, a my pro změnu na rádiu Čas Rock pokračujeme v další muzice, kterou si mezi sebe rozdělí Motorhead s Kennym Lodgesem. Tady jsou!

0: No vidíte, i slavný Motorhead si ve své době vypůjčili nějaký kousek. Tentokrát to byla pecka od kapely Ramones. No a před námi je kdo jiný než Milan Grnár, který nám prozradí, cože nás dneska čeká.
1: Úterý bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných. Ty problémové se budou týkat zejména sporů mezi mužskou a ženskou energií. Rozumné tedy bude snažit se předcházet hádkám a vycházet si vstříc. Využívat bychom k tomu měli svou intuici. Ta by nám měla fungovat výtečně. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou hrát prim ve sporech či soutěžení. Lvi by měli oplývat elánem a nadšením a střelci budou hýřit nápady a inspiracemi. Kozorozy mohou být až přehnaně tvrdí. Býkům se do ničeho nebude chtít a pany by měly snadno prosazovat svou. Váhy mohou vyhledávat více sexu a erotiky. Podnáři budou zaměřovat svou energii na výdělky a blíženci by měli být velmi komunikativní a přesvědčiví. Hradci zejména doma budou hýřit iniciativami. Štíry bude inspirovat tajemno a ryby mají naději na novou lásku. Hvězdné úterý. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Rádio Čas Rok. Rádio Čas Rok. Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
3: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas Rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavu.

tentokrát v podání formace Hollywood Vampires. Teď tady u nás na rádiu Čas Rok. Před námi je kapela Vohnout, ale taky vaše hudební přání 7253311155.

0: No tak pánové.
1: No tak pánové, ano, přesně tak. No ale na rádiu Čas Rock si teď budeme hrát podle Rostíka, protože ten nám tady poslal tuhle tu SMSku. Nazdar Hanzi, můj brácha dneska slaví narozeniny. Bylo by možné mu tady pustit nějakou dobrou vypalovačku. Má tak hrozně rád třeba kapelu Bloodbound. Velké díky. No tak není vůbec zač. My přejeme bráchovi všechno nejlepší, ta celá rádio Čas Rock. No a užijte si oslavu. Čas Rock.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Štěji mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná.

0: Tak jsme se s Evanescence Fold dopracovali až k závěru dnešní hodiny další. No a pojedeme. Jdeme směle dál s Thunderstone, taky Wolf Mother. A z domácí hudební scény, tak z této bude třeba Panoptikon. Budeme samozřejmě pokračovat v letní rokové jízdě Rádia Čas Rock a nebudou chybět ani nějaké ty rokové typy. To všechno po zprávách. No a já vám přeju hodně štěstí ve hře a pěkné dopoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Radio Čas Rock. Zprávy.
4: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku přibývá pašování zvířat. Nelegální obchodníci převážejí například exotické ptáky, šelmy nebo části těl chráněných zvířat. Česko je kvůli své poloze důležitou cestou pro tento obchod. Ochránci přírody upozorňují, že nelegální obchod ohrožuje vzácné druhy po celém světě. Policie řeší desítky případů ročně.
3: Morava aktuálně.
4: Bohumíně přibyla nová místa posledního odpočinku. Lidé si už mohou schránky na urny pronajímat. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
5: Kolumbárium vzhledově odkazuje na historické stavby v neogotickém stylu, které jsou pro naše město charakteristické. Každá ze schránek je bezpečně uzavřena žulovou krycí deskou, aby nedocházelo k vandalismu a krádežím uren. V tuto chvíli už si lidé mohou nová místa pronajímat. Roční platba představuje 350 korun, přičemž do jedné schránky lze uložit až 4 urny.
4: Hrobová místa se pronajímají vždy na 5 let. Vše mají na starosti pracovníci místní pohřební služby. Na Olomoucku začíná samosběr švestek. Lidé si mohou v sadech sami natrhat bio ovoce za příznivou cenu. Letošní úroda je ale kvůli horku menší než v minulém roce. Pěstitelé přesto slibují sladké a kvalitní plody. Zájemci mohou vyrazit například do sadu v Dlouhé Loučce, kde švestky dozrávají postupně. Samosběr potrvá až do poloviny září. Hokejová Kometa Brno začala přípravu na novou sezónu. Tým znovu vede Libor Zábranský, který se vrací na pozici hlavního trenéra. Brněnský klub má i letos nejvyšší cíle a chce bojovat o mistrovský titul. Kádr prošel řadou změn a posílilo ho několik nových hráčů. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: Čas Rock.
1: Tak, je tady pokračování letní rockové jízdy Rádia Čas Rock, ve které se dneska hraje vstupenky na koncert kapely Spirit Box. Tato zajímavá hudební formace se v pražském fóru Karlín představí 25. září a vy u toho můžete být taky, aniž byste museli za vstupenky něco zaplatit. Jestli dáte dohromady tu dnešní výherní větu a podaří se vám v tu pravou chvíli dovolat tady k nám do studia, je to vaše. No, tak a tady jsou zatím první dvě slova, které mají toto znění. Rokové srdce. To je zatím že. A jak to bude dál, tak to vám vyslepičím, co nevidět. Ale do té doby ještě další muzika a s ní třeba Wolfsbane anebo Rob Zombie. Tak hodně štěstí a pěkné dopoledne.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom

A v těch rokových typech pozvánka do ostravského hangáru, který nabízí sportovní využití pro celou rodinu. Celá řada z lezeckých stěn s různou obtížností, ale taky dětský koutek, bistro s vynikajícím čerstvením, a to od pondělka do neděle až do 10. hodiny večer. No to já už dávno sice spím, ale to je to. Jestli je tady ta sportovní disciplína tím pravým ořechovým pro vás, tak si myslím, že není co řešit. Ale na rádiu Čas Rock zůstaneme raději dál u muziky, kterou si mezi sebe za chvíli rozdělí Marko Hietala z Queeny. Tak se dobře bavte.

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.

Buďte zdraví, tady je Zbavoš, na rádiu Čas rok od 7 večer a na televizi Rebel o hodinu později mám pro vás další Metalmány. Téma dnešní, Rockcastle 2026.

0: Těsně před 11:30 nám na rádiu Čas rok dozněl Marko Hietala. No a my se můžeme pustit do písničky na přání. Jestli nějakou máte na srdci, tak pojďme s ní teď. Tady 725-331-155. Můžete zavolat, SMS-ka, no prostě cokoliv.
1: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

0: No a na rádiu Čas Rok teď tu další muziku bude vybírat Dušan. Zdravím tě, ahoj.
1: Čau, zdravím. Omlouvám se, já jsem jenom byl vypnutý tu troj, já se to neruší.
0: Tak, ty jsi říkal, že jsi uplotný. Co děláš na oběd?
1: No karbenátečky, brambury, ne, bez bramburku, jenom karbenátečky a bez podivčičky. A...
0: Jenom tak, jo, pěkně, česneček, chlebíček, okureček, no jo, tak to je něco. Kolik jsi dělal, kolik zkousku?
1: 27 mých vyšlo, no.
0: Průměr, jak hrnek?
1: Ne, takovej, já nevím, co řekl, no tak 5 až 6 cm jako v průměru.
0: Jo, takový doleček, no výborně. A to všechno?
1: Výška asi centiak a půl.
0: To všechno zvalíš sám?
1: Ne, to jak přijdu večer odpoledne kluci z práce a...
0: Kusotky, tak to...
1: Tak zítra můžu dělat znovu.
0: Já si myslím, tak to jo, tak to je zaslužná práce. Akcept, komu?
1: No samozřejmě tobě, celé rokové rodině, všichni věrným, až v tom horku hlavě dodržou pitný režim. Já už mám čtvrté, bo to jinak nejde, abych se z toho zbláznil. Nemět pivo a za mnou hrát čas rok, tak by byli asi vzduch omaštěný větrem a tak mi to aspoň baví. No.
0: Jasná zpráva. Ta jo, velké díky, kamaráde. Nespal to ten zbytek várky a když tak pošli fotku, jak to vypadá.
1: Jasně, díky.
0: Tak díky, čau.

0: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
0: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: pravé léto s pravou rockovou muzikou na rádiu Čas Rock.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Radio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

No jo, kdo umí, ten umí. Udo společně s Doropeš, ty tady u nás na ráno, čas rok bude pravé poledne, jestli se chystáte k obědu, nechte si chutnat. Chci mu nabídnout třeba Ozzyho, taky Steel Panther.

0: Čas rok budeme určitě hrát a mrkneme se i na jednu velice zajímavou chystanou akci. Tak pěkné odpoledne.
1: Nehoda nás aktuálně potrápí v Karviné v ulici Nádražní. Bouralo tady nákladní auto s osobním. Bouračka se řeší taky na Opavsku u obce Brumovice na trase Opava-Krnov. Tady se srazila dvě osobní auta. Nehoda se stala taky na Zlínsku u obce Frišták na výjezdu na Martinice. Tady autobus srazil zvěř a s komplikacemi musíme počítat taky v Brně v ulici Porgesově.
2: Radio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré úterní poledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku opět hrozí silné bouřky, původně měly dorazit až ve čtvrtek. Podle televize LTV Plus se ale výraznější bouřková činnost má projevit už dneska k večeru. Navíc zítra můžou být bouřky místy i silné, teploty ale do čtvrtka dál zůstanou nadprůměrné.

0: Morava aktuálně.
1: Ostrava zažívá další dopravní komplikace. Opravuje se 6-kilometrový úsek vytížené Rudné ulice, a to v úseku od křížení nad Porubkou po úsek Plzeňská. Rekonstrukce by měla skončit do 20 dnů. Nový povrch má vydržet až 16 let. Rožnov pod Raroštěm bude mít další zastávku na přání. Krystále oblíbenější Airbus, fungující na principu dopravy na vyžádání, nově zastaví. Rozhodnou sami obyvatelé, pokračuje mluvčí Rožnova Adela Kousalová.
2: Airbus využívá stále více lidí a chceme, aby jeho trasy a zastávky co nejlépe odpovídaly tomu, odkud a kam Rožnováci skutečně potřebují cestovat. Proto se obracíme na veřejnost s výzvou, aby nám zaslala své podněty. Každý podnět pečlivě zvážíme a prověříme, zda je možné zastávku v daném místě zřídit.
1: Návrhy na zřízení nových zastávek můžou obyvatelé prostřednictvím webových stránek města zasílat do tohoto pátku. Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 20 hodin francouzský Lyon, který ještě nikdy neporazili. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní Teď už odpoledne s Hanzem Prokešem.

Distrozy, teď tady u nás na rádiu Čas Rock a před námi je další borec, který se 30. ledna objeví v katovické Spodek aréně. Tam se v tento den představí symfonický orchestr, který na jeviště doprovodí samotného Bruce Dickinsona. No a já si myslím, že by stálo za to vidět na vlastní oči toto velice zajímavé hudební spojení. Od nás z Ostravy to je podle navigace hoďka cesty, tak proč si neudělat výlet a spojit příjemné s užitečným, že jo? Tady je Bruce se svými domovskými maidny a já vám přeju fajn poslech. Yes.

0: Tak, máme 4. července a představte si, přátelé, že v tento den roku 1789 bylo zrušeno poddanství a šlechtická privilegia. No a to bychom mohli probrat. Jak jste na tom vy, rokeři? Máte nad sebou šéfa a nebo děláte sami na sebe? Můžete se chlubit na WhatsAppu Rádia Čas Rok, v jakém odvětví je to vaše pracovní místo. A já jsem sám zvědavý, kolik je mezi našimi fanoušky řemeslníků, kuchařů, řidičů a nebo těch, kteří poslouchají v kanclu, anebo dokonce v nějaké ordinaci, právní kanceláři a já nevím, kde ještě. Tak pojďte do toho, ať je sranda a já vám na oplátku pošlu Čedroutál, The Answer a celou řadu dalších. Předem tě.
1: Rádio Čas Rok. Rádio Čas Rok.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírám

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

my jsme před malou chvíli na rádiu Čas Rok nakousli téma, jak jste na tom rockeři vy, jestli pracujete někde pod nějakým šéfem a nebo děláte sami na sebe. No a už se ozval třeba Radim z Orlové, ten píše OSVČ, v závorce pouhých 20 let, učitel angličtiny ve firmách, taky soukromě volťák teď v létě, na Lysou ještě vylezu a tak je to všecko v pohodě. No další se tady ozval třeba Renek, ano, taky dělám sám na sebe, co se týče koupelny, obklady a vůbec všechno kolem dokola. No a jestli i vy máte podobnou, nějaké podobné pracovní nasazení, tak klidně nám zavolejte. Ale i třeba to, že jste učitel, máte teď prázdniny, no vlastně ti se teď mají, co oni dělají, že? Jo, jak to mají? To by mě zajímalo, ha? Bo já žádnou učitelku neznám. Tak to můžete šoupnout na číslo 725331155 a k tomu přidat třeba i písničku na přání. Radio Čas Rock.

Další klasika na rádiu Čas Rock, Jethro Tull, no a my teď trošku zrychlíme a dáme si něco z jiného soudku. Nazdar Hanzi, co tak Dragon Force? Pro všechny, kteří makají venku, je opravdu hit, nedá se to vydržet. Velké díky. No, co na to říct? No, tak hlavně opatrně, pozor na slunko, to je svíňa a dodržujte pitný režim.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
2: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
4: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
5: Rádio Čas Rock. I

0: Čas Rock slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: panuje srpenec, aktuálně 34 stupňů ve stínu. No, jestli děláte venku, tak klobouk dolů. No a na rádiu Čas Rock budeme hrát vám všem, kterým se z hrpráku linou naše frekvence Nirváno, třeba Devilheads. Alebo Hellstone. Mrkneme se do kalendáře, kdo slaví, co všechno se stalo, no a budeme pokračovat i v naší letní rokové jízdě, to všechno po zprávách s Hanzem a ode mne přání pěkného odpoledne.
1: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Vážná nehoda se stala v Havířově v ulici Kapitána Jasioka. Osobní auto tady srazilo cyklistu. Dále se řeší bouračka v Karviné v ulici Nádražní, kde bourala dvě osobní auta. Zdržíme se taky na hlavním tahu z Opavy do Krnova. U Brumovic i tady se srazily dva osobáky. A nehoda se řeší taky v Bystřici pod Hostýnem v ulici Dolní. I tady bourala dvě osobní auta.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré úterní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na internetu nakupujeme stále častěji. Průměrná cena objednávek ale zůstává dlouhodobě podobná, ukazují poslední průzkumy. Novým trendem je rozkládání větších nákupů na několik splátek.
1: Morava aktuálně.
2: Na ohnivý most si v Ostravě na Karolině počkáme. Jedna z klíčových staveb, která má být symbolem centra města, hlásí technické komplikace. Plánovaný unikátní most s chrliči ohně má být nově hotový až na konci příštího roku, tedy o rok později. Olomoucký kraj letos výrazně navýšil podporu sportovní činnosti dětí a mládeže. Z původně plánovaných 4 milionů zvýšil částku na více než 8 milionů korun. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
3: Pohyb a sport jsou pro zdravý vývoj dětí nenahraditelné, proto jsme se rozhodli podporu výrazně navýšit. Chceme pomoci klubům, které každodenně pracují s dětmi a mládeží, vedou je ke zdravému životnímu stylu, fair play a odpovědnosti. Investice do sportování mladé generace je investicí do budoucna. Celého kraje. V dotačním programu uspělo 196 žadatelů, kteří mohli získat od 10 do 200 tisíc korun.
2: Hokejovou osmnáctku po včerejší prohře čeká další zápas. V úvodním utkání Hlinka Gretzky Cupu v Kanadě podlehla Spojeným státům americkým 4-6. Už dneska od 9 čeká hokejisty utkání proti Německu. Zítra si před půlnocí zahrají proti Finsku. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: a Čas rok dostali prostor R.E.M. a víte co, my se teď podíváme do roku 1975. To se totiž 4. srpna moc nepovedla dovolená na řeckém ostrově Rodos Robertu Plantovi a jeho manželce. Oba se vážně zranili při autonehodě s autem z půjčovny, se kterým vyletěli ze silnice. Robert Plant si polámal oba kotníky a loket a zranění si pak následně léčil ještě dlouhé 2 roky. Kvůli nehodě museli Led Zeppelin zrušit nadcházející severoamerické turné. Tak buďte na sebe, rockeři, opatrní. A kdo slaví, tak svátek má jak Dominik, tak Dominika. A narozeniny, tak ty má třeba Max Cavalera, kterého bychom si mohli dát. Co říkáte? Tak všechno nej.
1: Čas

0: Čas Rock.
1: A v letní rokové jízdě Rádia Čas Rock se dneska hraje o vstupenky na pražský koncert kapely Spirit Box, který se bude konat 25. září. No a vy u toho můžete být taky, tedy za předpokladu, že poskládáte dohromady výherní větu, ze které teď dávám do placu další slovo. Tak poslouchejte. Patří. Opakuju. Patří. A to je zatím vše. To pokračování už bude na Kikině, která bude mít dneska pod palcem odpolední drive, tak ať to slovíčko nepropásnete, byla by to velká škoda. Pojďme dál, Devil Heads anebo Aerosmith, to je jenom zlomek z těch, kteří nás na rádiu Čas Rock v těch následujících minutách čekají. Tak hodně štěstí ve hře a pěkné odpoledne.
0: Letní roková jízda, jedeme v tom s tebou.

0: zakoupíte.
1: V potravinovém řetězci malou obchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. Nebo osvěžující ledový čaj Lipton Malina a další skvělé příchutě 1,5 litru již za 28,90. A navíc kupte aspoň dvě libovolné lahve ledového čaje Lipton a soutěžte o 3x nový iPhone 17 nebo o 20x praktický deštník Lipton. Více na mojehruska.cz.
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
3: Zach Wild a jeho Black Label Society.
2: Veselá parta Aylstorm.
3: I Američané Savatage a Testament.
2: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
4: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
5: Rádio Čas Rock. I v létě hra.

0: To byly Devil Heads na rádiu Čas roka, my v té české muzice budeme pokračovat. Já jsem měl na drátě Aničku, bohužel to nějakým způsobem vypadlo, no vůbec nic se nedá dělat. Každopádně ona si přála žít svůj sen od Arakainu společně s Dimitry. Tak posíláme to nejen jí, ale vůbec na všechny, které ona myslela a hlavně pro jejího drahého chotě.
1: Rádio Čas rok. I v létě hrajeme

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už tam bude?
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude?
2: Přestaň, štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších.
7: Kupu dalších.
6: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné

0: O poslední hudební záře se této hodiny se postarali Dirty Honey a v těch následujících 60 minutách na rádiu Čas Ručer. Tak jako kamary. Tak nějak si na rádiu Čas Rok budeme na 100% hrát a k tomu se taky podíváme, jak si u vás vede novinka týdne. To všechno po zprávách s Honzou Gavelčíkem a já vám přeju pěkné odpoledne.
1: Rádio Čas Rok vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurt Mix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
4: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Hned 2 dopravní problémy nás teď potrápí. V Ostravě bouračka se řeší v Bílovecké ulici, srazila se tady 2 osobní auta. 2 auta v Ostravě bourala taky na ulici Betonářské, tady se srazilo nákladní auto s osobním. Stále jsou problémy v Havířově, v ulici Kapitána Jasioka. Osobní auto tu srazilo cyklistu. S komplikacemi musíme počítat taky na hlavním tahu z Rybníku nad Bečvou do Hranic. Tady u obce Jezernice je dopravní problém a nehoda dodávky nás může potrápit na cestě z Olomouce na Lipník nad Bečvou, na dálnici D35, před odbočkou na Daskabát.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
7: Dobré úterní odpoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. 3 lidem ze 4 jejich práce způsobuje stres a zhruba polovině zasahuje do soukromého života. Vyplývá to z průzkumu. Většina dotázaných se taky občas cítí z práce vyčerpaná. 1/3 lidí pak pro práci využívá vlastní vybavení.
1: Morava aktuálně.
7: Centrum Havířova projde proměnou. Jak bude náměstí Republiky vypadat, o tom teď můžou rozhodnout samotní obyvatelé města, říká mluvčí magistrátu Rozálie Seidl-Pokorná.
8: Občané mohou prostřednictvím dotazníku ovlivnit budoucí podobu náměstí Republiky v Havířově. Jejich odpovědi budou jedním z podkladů pro zpracování studie.
7: Taky ve Zlínském kraji v pondělí padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Kroměříži, kde meteorologové naměřili 37,6 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v Jihomoravské Strážnici, a to 39,6 stupně. Je to nový rekord pro Moravu a Slezsko. Tereza Valentová prohrála na úvod tenisového turnaje v Torontu s Američankou Taylor Townsendovou 4-6, 5-7. Deblovou partnerku Kateřiny Siniakové čeká ve druhém kole další česká soupeřka. Utká se s Marií Bouskovou. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Hanzem Brokešem.

0: týdne.
1: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará formace Kamelot. Ta se 28. srpna vytáhne dalším studiovým zářezem, na kterém se objeví celá řada velice zajímavých hostů. My si z něho teď jeden kousek dáme v plné parádě a vydejte na facebookovém profilu Rádia Čas Rok vědět, co na něho říkáte.
0: Rádio Čas Rok. Toto je novinka týdne.

0: Ladíte Rádio Čas Rock, na kterém nás čeká brněnská partička Insania. Ta má venku v pořadí druhý single s názvem Kříž a kamení, který doplnili i lyric videem. Tato píseň se objeví na jejich chystaném albu, které by mělo spatřit světlo světa na podzim letošního roku. Aktuálně jsou chlapi ve fázi, jak říká samotný Poli, vmíchání tvrdých kytar s agresivními elektrosamply, tak uvidíme, jak to bude nakonec všechno pohromadě znít. Nás od nich čeká skladba Joe si nepohlídal záda a já vám přeju pokud možno nikým a ničím nerušený poslech.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
5: Thank you.

Buďte zdraví, tady je Zbavoš, na rádiu Čas rok od 7 večer a na televizi Rebel o hodinu později mám pro vás další Metalmány. Téma dnešní, Rockcastle 2026.

0: Blondý jsme se na rádiu Čas Rok dostali k písničce na přání a o tu si napsal Michal, který by chtěl Edguy poslat holkám do kanclu, ať jim jde to účetnictví pěkně od ruky. Tak jo, muzika je nachystaná a já se s vámi pro dnešek rokeři loučím. Mějte se fajn a zítra odpoledne se na vás budu těšit. Čau.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Check time. Radio Čas Rock.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: sílu, naši rokoví přátelé, no, že ta síla je a ještě dneska bude potřeba. Vedro napadnutí, někteří borci dřete ve zcela neadekvátně vyhřátém prostředí, tak jenom doufám, že všichni šéfové, nadřízení a zaměstnavatelé mají rozum a nechtějí po vás zázraky. V těchto dnech nám vrcholí tropické vedro, no a přátelé, je to tady, padl nám rekord, který se dneska naměřil na jižní Moravě ve Strážnici, kde tam naměřili meteorologové 40,3 stupňů Celsia. A jde opravdu o historicky nejvyšší teplotu naměřenou tady u nás na Moravě. No, takže opravdu je třeba být na sebe opatrní, nepřepínat se a pravidelně hydratovat naše těla. Kdo nemusíte, nedělejte nic, buď se zavřete doma, pakliže máte příjemně vychlazený dům či byt, anebo se běžte očvachtat někam k vodě, ale hlavně se prosím vás nezapomeňte napatlat opalovákem, ať pak večer neskohráte. A cože bude znít našimi rokovými vlnami po 15. na vlnách Rádia Čas Rock? Megadeth? Dorazí taky Bon Jovi. A z české muziky bude Pavla Kapitánová. Proto dnešní úterní odpoledne se vám z Čas roku hlásí Kiki Střelcová. Já vám přeju co nejklidnější odpoledne. No a teď už kolega Honza Gavelčík.
1: Dvě nehody aktuálně blokují provoz v Ostravě. Pozor si musíme dávat na Betonářské ulici. Tady se srazilo nákladní auto s osobním. Dvě osobní auta pak v Ostravě bourala v Bílovecké ulici. Problémy jsou taky v Brně na Palackého třídě. Osobní auto srazilo motorkáře. Nehoda se řeší ve stoupání nad Mohelnicí na výjezdu na Moravskou Třebovou. Tady stojí odstavené nákladní auto. A s problémy musíme stále počítat taky na dálnici D35. Na trase z Olomouce na Lipník před odbočkou na Daskaba havarovala dodávka.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré úterní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Bezbariérových toalet na Euroklíč je čím dál víc. Mnoho lidí s postižením má ale teď problém se ke klíčům vůbec dostat. Síť se sice dál rozšiřuje, distribuce novým žadatelům se ovšem od října zastavila. Můžou za to průtahy s vypsáním dotačního titulu.
2: Morava aktuálně.
1: Moravskoslezský kraj i letos podpoří sociální podniky v regionu. Mezi 14 firem, které zaměstnávají osoby s postižením anebo jiným s nevýhodněním, rozdělí 3 miliony korun. Více nám řekl náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
3: Účelem této dotace je podpora nejenom mest, ale i investic těm firmám, které nějakým způsobem zaměstnávají lidi s handicapem. Je to velmi důležité pro ty lidi, poněvadž není to jenom nějaký jejich ekonomický příjem, ale i ta míra zařazení do té společnosti, ta převažuje nad tím ekonomickým ráciem.
1: Jižní Moravu trápí sucho. Zhruba 15 stovek obyvatel Domašova, Rudky a Říček na Brněnsku zůstalo bez vody. Zásoby ve vodojemu se vyčerpaly. Obce přitom už minulý týden vyzývali lidi, aby omezili spotřebu a nenapouštili bazény. Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 8 večer francouzský Lyon, který ještě nikdy neporazili. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne, teď už s Kiki Střelcovou.

horké odpoledne prožíváte s Rádiem Čas Rok, tak já doufám, že ta naše rocková metalová muzika vás přinejmenším fajně osvěžuje. No a děcka, peklo v podobě veder jako v těchto dnech vrcholí, což je vlastně dobrou zprávou, protože pak už ty hice půjdou víte kam, jo? A vystřídá je ochlazení a příjemné teploty, které nedosáhnou ani 30 stupňů. No, to nás ale čeká až ve druhé polovině týdne, jo? Ale protože fronta bude postupovat od Německa, no tak na západě Česka se mají objevit srážky už zítra.

k nám na východě mají dorazit až ve čtvrtek, takže si trošku ještě počkáme. Nicméně dneska v noci jsme v republice zažili nejteplejší noc v historii měření. Jednak na mnohých místech neklesla teplota pod 20 stupňů. No a třeba v takové Bystřici pod Hostýnem děcka přes noc naměřili naprosto šílených 27,9 stupňů Celsia. No a jak jsem zmiňovala před chvílí, u nás na Moravě se ode dneška píše nový historický milník. Rekord v podobě překonání nejvyšší naměřené teploty, kterou je 40,3 stupně Celsia. A to v Jihomoravské strážnici. Takže zdravíme a pábůh s váma. Teď je mezi 35 až 37 ve stínu, čili kdo fakt nemusíte ze slunka, vyfičte a z těch extrémně vyhřátých prostorů, my jste opravdu jak pára nad hrncem někam, kde je líp. No a my už teďka budeme pokračovat v další muzice a za chvíli už jedno upozornění, které platí pro celý tento týden pro všechny řidiče. Tak vydržte na příjmech.

0: Od včerejška až do neděle, přátelé, probíhá po celý tento týden obří policejní akce, jo, díky které můžete přijít o pěkných pár tisícovek. Jde o akci zvanou Speed, pořádanou pod hlavičkou Evropské policejní sítě, a v rámci ní jsou na cestách posílené policejní hlídky, které se zaměřují především na rychlost. No a když se taková akce konala naposledy v dubnu letošního roku, byly vybrány neuvěřitelné 3 miliony od zhruba 3 000 řidičů, jo. A bacha, nasazené nejsou pouze pozemní hlídky, ale taky drony, takže si při svých prázdninových cestách dávejte pozor, kudy, jakou rychlostí svištíte, ať se vaše letní zážitky zbytečně neprodraží. Takže nohu z plynu, kolibříci, a my jdem na čas roku za chvíli na Queensryche. Fajn poslech.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta. Metalmania, Metalmania, Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Tohle byl Bon Jovi, ladíte Rádio Čas Rok, máme úterý 4. srpna, krátce po půl čtvrté odpolední, no a teď uspůsobíme vysílání Čas Roku podle někoho z vás. Teda, ne hned teď, ale během toho, co budou hrát Megadeth, se mi můžete dopsat nebo dovolat na naši studiovou linku 725331155 a vybrat muziku podle toho, co se líbí vám. Tak dejte vědět.
1: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rok ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

0: Skvostní Megadeth doznívají na vlnách Rádia Čas Rock nějakých 5,5 minutky před 3:15 odpoledne. No a já už mám na telefonu, ježíš, Honzu, pamatuju si to dobře?
1: Ano,
0: jo, zapamatovala jsem si to, konečně aspoň někoho. Honziku, ahoj, já tě zdravím, jak při úterku?
1: No, bylo hůř, než jsem sedl do auta, teď už to je trochu vychlazené, tak teďka už to jde. Jako.
0: No tak, jakou muzikou se teď budeme ochlazovat a koho pozdravíme, nebo komu to pošlem?
1: Já jsem si vybral Uriah Heep, protože mají mít tady v říjnu koncert a já jsem z okolností včera u Hanky vyhrál lístky, ale já už jsem měl stejné své koupené, takže to dám nějakým kamarádům, ale každopádně chtěl bych zahrát, že jsem měl to štěstí, že mi to vyšlo a v podstatě pro všechny lidi, kteří mě znají a kteří půjdou na koncert.
0: No počkej, ty teďka si řekl někomu z kamarádu, že podaruješ lístky. Ty teď budeš mít kamarádu.
1: Asi, na tebe asi jo, ale...
0: Sletí jak sršní.
1: Ale lístky navíc mám jenom dva, jako.
0: Rozumím, takže na tobě bude si vybrat opravdu ty nejkamarády, kteří si ty lístky zaslouží. Honziku, já ti děkuju za zavolání, pokud možno přeju klidné úterní odpoledne, co máš mimochodem v plánu teďka na zbytek dne v tom horku?
1: Vnuk má dneska jmeniny, takže mu jdu něco nakoupit a půjdeme lehce slavit.
0: Takže vnoučka Domču zdravíme, za celou naši partiu tež přejeme všecko nej. No a tady už je muzika. Měj se hezky a užijte slavení. Ahoj.
1: Taky. Díky, ahoj. Radio Čas Rock.

0: tam bude.
1: Nech toho.
0: Raději už tam bude.
1: Přestaň. Je mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře.
0: Mňam.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
7: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a ihned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
8: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších.
9: Kupu dalších.
8: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

závěru 15. hodiny zněl Na čas roku Billy Idol. No a jak tak čtu zprávu od Ivetky, tak si myslím, že všichni byste se měli jejím drahým mužem inspirovat, protože Ivetka píše, že mám zahrát pro všechny rockery a rockerky něco, ať to horko zvládnou ve zdraví. A taky právě pro jejího muže Hanise, který se válí na dece a prostě nic nedělá. Já myslím, že Hanis to vychytal. Tak jo, já myslím, že v příští hodině z té nabídky rozhodně něco vyberete, protože budou třeba Battle Beast. Jedna energická kapela vystřídá druhou, dorazí i Kiss and Dynamite. No ale naopak, abychom i příjemně zvolnili, bude Blue Effect.

0: Vánoční hrob, ale já myslím, že nejsem jediná, které se vybaví Vánoce. Film Pelíšky, legendární scény a muzika patřící k tomuto filmu. Jo, jo, jak psala dneska na sociální sítě naše Vrána, Ježišmarja, kolikže to pondělku, no teď to nenajdu takhle rychle, ale přátelé, vy víte, že naše teta Hanka počítá vyloženě dny do Vánoc, takže kdybyste jako se chtěli mrknout na to, kolik těch pondělků do Vánoc zbývá aktuálně, tak mrkněte na její sociální sítě. Kiki Střelcová vás zdraví z rádia Časrok, dávejte na sebe pozor, nezapomeňte průběžně doplňovat tekutiny. No a za okamžik už Honza Gavelčík s pohledem na cesty a taky čerstvýma zprávama. Časrok.
1: Rádio Časrok vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Záchranáři aktuálně zasahují u vážné nehody v Opavě. V ulici Joy Adamsové upadl cyklista. Problémy jsou právě teď v Brně na Palackého třídě. Tady osobní auto srazilo motorkáře. S komplikacemi musíme počítat taky na Šumpersku. Ve stoupání nad Mohelnicí, na výjezdu na Moravskou Třebovou, tady stojí porouchané nákladní auto a pozor si musíme dávat taky na dálnici D35. Na trase z Olomouce na Lipník nad Bečvou před odbočkou na Daskabát stojí porouchaná dodávka.
1: Rádio Časrok. Zprávy.
3: Dobré páteční odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Časrok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku opět hrozí silné bouřky. Původně měly dorazit až ve čtvrtek. Podle televize LTV Plus se ale výraznější bouřková činnost má projevit už dneska k večeru. Navíc zítra můžou být bouřky místy i silné. Teploty ale do čtvrtka dál zůstanou nadprůměrné.
1: Morava aktuálně.
3: Nemocnice Krnov spouští rozsáhlou modernizaci pracovišť v Bruntále a v Rýmařově. Důvodem je bezplatný převod nemocničních areálů z vlastnictví měst na Moravskoslezský kraj. Změna umožní zásadní rozvoj zdravotnických služeb. Rožnov pod Radoštěm bude mít další zastávku na přání, kde stále oblíbenější Airbus, fungující na principu dopravy na vyžadání, nově zastaví, rozhodnou samotní obyvatele. Pokračuje mluvčí Rožnova Adela Kousalová.
4: Airbus využívá stále více lidí a chceme, aby jeho trasy a zastávky co nejlépe odpovídaly tomu, odkud a kam Rožnováci skutečně potřebují cestovat. Proto se obracíme na veřejnost s výzvou, aby nám zaslala své podněty. Každý podnět pečlivě zvážíme a prověříme, zda je možné zastávku v daném místě zřídit.
3: Návrhy na zřízení nových zastávek můžou obyvatelé prostřednictvím webových stránek města zasílat do tohoto pátku. Hokejovou osmnáctku po včerejší prohře čeká další zápas. V úvodním utkání Hlinka Gretzky Cupu v Kanadě hokejisté podlehli Spojeným státům americkým 4-6. Už dneska od 9 je čeká utkání proti Německu. Zítra si před půlnocí zahrají proti Finsku. Tolik aktuální zprávy na rádiu Časrok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Kiki Střelcovou.

0: Čtvrté srpnové odpoledne s rádiem Čas Rock. My máme oficiálně první srpnový týden, no a i tento den, nebo tento týden, přináší novinku týdne. Tak kdo se o ni postaral tentokrát, tak to už si pojďme poslechnout nyní.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará formace Kamelot. Ta se 28. srpna vytáhne dalším studiovým zářezem, na kterém se objeví celá řada velice zajímavých hostů. My si z něho teď jeden kousek dáme v plné parádě a vydejte na facebookovém profilu Rádia Čas Rock vědět, co na něho říkáte.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Vás rok.
1: Je to tak, letní roková jízda, to už je několikátý týden bystrého poslechu všedního vysílání Rádia Čas Rok a skládání věty, která vám může přinést výhru v podobě hodnotných lístků na různé vymazlené akce, na které se chce jako dostat snad úplně každý z nás. No tak už se spoustu z vás v letošním roce dostalo díky nám úplně zadarmo. Na Mástry, na Holbu, taky na Ostravu v Plamenech a kupu dalších různých festiáků a koncertů. No a dnešní čtvrtý srpnový den nabízí lupeny na kanadské metalisty Spirit Box. Vy aktuálně máte 3 ze 4 slov. No a pokud byste se rádi hry o tyhle lístky zúčastnili, tak buďte s Časrokem i nadále, protože si brzo poslední slovo prozradíme.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme soutěž. Nakupte aspoň 3 báječné jogurty pro děti Kostíci sladkáči, Čokoparta či další druhy a soutěžte o 20x blují batoh či 20x blují penál. Více na moje Hruška.cz.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

0: hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
2: Rádio Čas rok. I v létě hraní.

úžasný Blue Effect na vlnách Rádia Čas Rock. No a my se na té romantické vlně ještě nějakou chvíli poneseme, protože tady mám zprávu od Miloše. Ahoj Kiki, zahraj všem holkám, které jsme na týden nechali doma a jedeme směr Brutal Assault. Díky, Miloš. No a potom jedna zpráva od Leničky. Zdravím, pokud jsem tu správně na rádiu Čas Rock, samozřejmě Leňoj si. Můžete prosím zahrát od Kabátů píseň Burlaci pro pana úžasňáka Laci. Ho, ať má pohodový den, že je mi s ním moc fajn a taky pro všechny, ať mají také pohodový den. Děkuji moc, Lenka. Jasně, mile ráda zahrajou, tak nejprve poletí 6 AM, no a potom Kabáti. Užívejte klidného úterního odpoledne s rádiem Čas Rock.

0: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
1: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
6: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Jste s rádiem Časrok, taky mojí maličkostí Kiki Střelcovou za mikrofonem. No a přátelé, hodiny tady ve studiu hlásí 16.55. Tak nejvyšší čas uzavřít hodinu. Uteklou češtinu můj kobyl, předešlou. No a přivítat hodinu novou. Nicméně v závěru 16. tady máme další teplotní rekord. Tentokrát od našich východních sousedů na Slovensku.

Děcka byla dneska odpoledne naměřena historicky nejvyšší hodnota v Bratislavě, která dokonce překonala i náš dnešní český rekord ze Strážnice, kde naměřili 40,3 stupňů. No a v Blavě, konkrétně na Kolibě, tam mají 40,6 stupňů. Amen s váma, bratia. Zdravíme a věřím, že třeba i pražský výběr přispěje k příjemnému osvěžení po 17. Habaděj, habaděj. Příjemně schladí taky My Chemical Romance. No a co by to bylo bez odpoledne? Úterní odpoledne.

0: Sice, jak jsem to tak řekla, tak to vypadá, že vlastně každé úterní odpoledne musí být rybičky 48, což není pravda, ale to víte. I v tom klimatizovaném studiu se vám může zavařit mozek. Zůstaňte s náma a užívejte klidného úterního odpoledne.
1: Vážná nehoda se stala u Karviné na příjezdu od Petřvaldu na hlavním tahu z Ostravy, tady boural motorkář. Zdržíme se taky v Opavě na ulici Joy Adamsové, tady zase pro změnu boural cyklista, na místě zasahují záchranáři. Vážná nehoda se řeší taky v Brně na Palackého třídě, osobní auto tady srazilo motorkáře. Dále jsou problémy taky ve Vídeňské ulici v Brně, tady totiž nákladák boural s osobním autem a s komplikacemi stále musíme počítat vystoupání nad Mohelnicí na výjezdu na Moravskou Třebovou, kde stojí odstavené nákladní auto.
2: Radio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré úterní odpoledne, rockeři, posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na internetu nakupujeme stále častěji. Průměrná cena objednávek ale zůstává dlouhodobě podobná, ukazují poslední průzkumy. Novým trendem je rozkládání větších nákupů na několik splátek.
2: Morava aktuálně.
1: Bohumín dokončil stezku pro pěší podél výpadovky na Karvinou. Usnadní situaci obyvatelům rodinných domků na konci místní části Skřečoň. Dnes se bezpečně dostanou z Polní ulice až k autobusové zastávce na kopci. Olomoucký kraj letos výrazně navýšil podporu sportovní činnosti dětí a mládeže. Z původně plánovaných 4 milionů zvýšil částku na více než 8 milionů korun. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
3: Pohyb a sport jsou pro zdravý vývoj dětí nenahraditelné, proto jsme se rozhodli podporu výrazně navýšit. Chceme pomoci klubům, které každodenně pracují s dětmi a mládeží, vedou je ke zdravému životnímu stylu, fair play a odpovědnosti. Investice do sportování mladé generace je investicí do budoucnosti celého kraje. V dotačním programu uspělo 196 žadatelů, kteří mohli získat od 10 do 200 tisíc korun.
1: Tereza Valentová prohrála na úvod tenisového turnaje v Torontu s Američankou Taylor Townsendovou 4-6, 5-7. Deblovou partnerku Kateřiny Siniakové čeká ve druhém kole další česká soupeřka. Utká se s Marií Bouskovou. Tolik aktuální zprávy na Radiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Kiki Střelcovou.

pořádně energický, divoký byl na rádiu Čas Rok. No, děcka, tak to vypadá, že možná nejde o fámu. Jak někteří víte, o víkendu jsme se tady bavili o údajném odchodu, respektive vyhazovu Sida Wilsona ze Slipknot. No a podle všeho se to jeví jako skutečnost, která jako ovšem měla být zveřejněna úplně jinak, a to samotnými členy kapely Slipknot. Chtěli to provést v minulém týdnu, no ale potom, co se tyhle ty zvěsti provalily ven v bulváru, se pánové jako stáhli, jelikož díky tomu nemohli tuhle zprávu odprezentovat podle svého, a prý je to údajně zarazilo, jo, že tyhle ty informace unikly. Nicméně je třeba stále myslet na to, že pořád nejde o potvrzenou informaci všech zúčastněných stran, jo. No ale jak všichni víme, na každém šprochu pravdy trochu, tak se obávám, že něco na těchto zvěstech bude, vzhledem k problematickému chování zpěváka, se kterým se jeho kumpáni už jako potýkali v minulosti. No, tak jim nejspíš došla trpělivost. No ale jak jsem řekla, nebudeme předbíhat, pouze vás informuji o skutečnostech, které jako pomaličku vyvstávají na povrch. Tak uvidíme, jestli se tyhle zvěsti okolo Slipknot nakonec potvrdí či nikoliv. Teď už pojďme k další partičce jiné, která takové problémy neřeší, a to jsou Akcept. Tak fajn poslech. Radio Č-

Buďte zdraví, tady je Zbavoš, na rádiu Čas rok od 7 večer a na televizi Rebel o hodinu později mám pro vás další Metalmány. Téma dnešní, Rockcastle 2026.

0: mívám za Lubem. No tak jo, to by bylo zajímavé uskupení výherní věty v rámci naší letní rokové jízdy na vlnách Rádia Čas Rok. No ale takhle dnešní výherní věta nezní.
1: Letní roková jízda Rádia Čas Rok
0: zní poněkud jinak a my si v těchto chvílích konečně doplníme, protože vám v těchto chvílích chybí poslední dnešní slovo. No a pokud to všecko dáte pěkně dokupy, tak se můžete dostat na zářijový koncert do pražského Forum Karlín na kapelu Spirit Box. Opět platí dvě vstupenky, no a já tedy přihazuji do ringu poslední dnešní slovíčko a tím je slovo svobodě. Máte? No tak, že je to úterý tak moc horké a parné a spoustě z nás se ty mozky zavařují, tak já budu tak hodná, že si tu větu ještě zopakujem. A vy si ji nezapomeňte někde pěkně poznačit, protože se vám v následujících minutách bude hodit. Rokové srdce patří svobodě. To je dnešní celá výherní věta Rádia Čas Rok. Pakliže chcete na Spirit Box v září do Prahy zadarmo, poznačte si. Stejně jako číslo 725-33-1155.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
5: Zach Wild a jeho Black Label Society.
4: Veselá parta Aylstorm.
5: I Američané Savatage a Testament.
4: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
5: To je festival Rock Castle.
4: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na holbě rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Rybičky 48, nějakých 6 minutek po půl šesté. Já jsem vás tady, jsem zjistila před chviličkou, celkem značně rozdivočila, když jsme tady mluvili o dnešní výherní větě. Letní rokové jízdy, jak zní, no ale soutěžní čas ještě nenastal. Na ten si, přátelé, budete pravda muset ještě pár minutek počkat. Ale co v těchto chvílích nastane určitě, je song kapely Airborne a hned po nich jedna podle vašeho výběru. Tak dejte vědět, co bychom vám mohli zahrát na číslo 725 33 1155.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Poprvé rádio Čas Rock. Chtěl bych poprosit o zahrání heavy metalu, něco od skupiny Metal Factory, a bylo by to pro všechny rockery a metalisty a hlavně motorkáře. Díky moc za zahrání. Martin. Marťo, prosím tě, tak Metal Factory jsem tady u nás nevyštrachala, nicméně, když byla řeč o tom heavy metalu, tak co bys řekl na takové Halloweeny a jejich jednu z posledních novinek This is Tokyo. Tak za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a ihned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná.

nejhorší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Radio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Radio Čas Rock slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Velice pohodově jsme dopluli do závěru úterního odpoledne. Za 4,5 minutky se překleneme už do úterního podvečera, no a po 18. se můžete těšit na další hudební skvosty. Budou Kamelot, nabídnu vám taky Amorphis, samozřejmě ani v této hodince, nebo respektive v té další, nebude chybět jedna podle vašeho přání. No ale protože už ty vaše chutě dost dobře známe, tak myslím, že všechny z vás potěší taky Vysáči. No a protože tady stále čekají na někoho z vás dva lupeny na zářijový koncert kapely Spirit Box, no, tak je někomu z vás podarujem. Tak si nezapomeňte nachystat svoji dnešní výherní větu, kterou jste pochytili, a taky číslo sem do studia 725 331155. Prosím vás, teď

0: jo? Už to zase tady vyzvání. Teď máme 17.56 a na řadě jsou pochopitelně zprávy. Honzíku Gavelčíku, pojď, je to tvé. Moje maličkost Kiki Střelcová vás zdraví a přeju klidný úterní podvečer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: S komplikacemi musíme počítat u Karviné na příjezdu od Ostravy na Ostravské ulici. Tady boural motorkář. Vážná nehoda se řeší taky v Opavě na ulici Joy Adamsové. Tady zase pro změnu boural cyklista. Stále jsou problémy v Brně na Palackého třídě, kde osobní auto srazilo motorkáře. A zdržet se můžeme v Brně taky na Vídeňské ulici. Tady bouralo nákladní auto s osobním.
3: Radio Čas Rock. Právě.
2: Dobré úterní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Třem lidem ze čtyř jejich práce způsobuje stres a zhruba polovině zasahuje do soukromého života. Vyplývá to z průzkumu. Většina dotázaných se taky občas cítí z práce vyčerpaná. Třetina lidí pak pro práci využívá vlastní vybavení.
4: Morava aktuálně.
2: Centrum Havířova projde proměnou. Jak bude náměstí republiky vypadat, o tom teď můžou rozhodnout samotní obyvatele města, říká mluvčí magistrátu Rozálie Seidl Pokorná.
5: Občané mohou prostřednictvím dotazníku ovlivnit budoucí podobu náměstí republiky v Havířově. Jejich odpovědi budou jedním z podkladů pro zpracování studie.
2: Krajskou nemocnici v Tišnově čeká modernizace. Opravou projde pavilon z konce 19. století. Po úpravách získá každý z pacientských pokojů toaletu a koupelnu. Budou rovněž vybavené zdvihacími zařízeními pro polohování pacientů. Hokejisté Kladna už naplno trénují na novou extraligovou sezónu. Pod novým trenerským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli na led s kompletním kádrem. Legendární útočník Jaromír Jágr ale chyběl. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock. Pokračuje úterní teď už podvečer s Kiki Střelcovou.

0: Čas rok.
1: Kadle,

Velmi horký 4. srpnový den, který přepisuje historicky naměřené teploty v našich dějinách. Tak to je, přátelé, dnešek a vy i v tento den ladíte vlny Radia Čas Rock. No, Morava ta dnes zaznamenala nejvyšší teplotu 40,3 stupně Celsia, která padla v Jihomoravské Strážnici. Nicméně události z minulosti píší třeba vzpomínku na dopravní nehodu zpěváka Roberta Planta a jeho manželky, kteří se při dovolené v Řecku nabourali vypůjčeným automobilem. Zpěvák Led Zeppelin pak měl zraněný loket a zlámané oba kotníky. No a tak kapela musela zrušit tehdy naplánované turné po Severní Americe. Tohle píše rok 1975. No ale jak to tak pročítám, tak ten dnešek jako je s těma nehodama a neštěstíma velmi úzce spojen, protože třeba hodně vzdálený rok 1306 pamatuje zavraždění slavného českého krále Václava III. Z dynastie Přemyslovců. No, takže já navrhuji raději od těch historických událostí pro dnešek jako upustit a popřát dnešním oslavencům, kterými jsou Dominiky a Dominikové, třeba také bývalý prezident Spojených států amerických Barack Obama. Vzpomínáme i na úchvatného muzikanta Louise Armstronga. No a v tento den, přátelé, slaví své 57. narozeniny muzikant brazilského původu, hlas Sepultury a Soulfly Max Cavalera. No, tak si ho teďka pojďme dát na Čas roku a já vám přeju fajn poslech.

jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: Screaming Trees na rádiu Čas Rock. Za chvíli už Amorphis, no ale ještě předtím máte ode mě něco slíbeno. Tak pojďme na to.
1: Letní rocková jízda rádia Čas Rock.
0: Je to tak. A v těchto chvílích se na Čas Rocku tady určitě strhne velká vlna. Zahltí se naše studiová linka s číslem 725-331-155. To číslo, pokud byste rádi viděli Spirit Box zadarmo, si dobře poznačte, zapamatujte. No a pokud se mi dovoláte jako sedmý v pořadí do studia rádia Čas Rock a máte v pátek 25. září letošního roku čas, tak můžete tuhletu americkou partičku vidět naživo v Praze. Vystoupí ve fóru Karlín, takže pokud nejste z Prahy, jste přes polní, tak tam budete muset docestovat, tak všechny tyhle ty okolnosti zvažte, jestli se vám to vyplatí. No, a když tak se ozvěte. A nezapomeňte, že musíte znát správně celé znění dnešní soutěžní věty letní rokové jízdy. Tak držím palce.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Čas Rock. Čas Rock. Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

0: Čas rok.
1: No a v těchto chvílích bychom se na čas roku měli každou vteřinou dozvědět, kdo pojede na zářijový koncert kapely Spirit Box. Na drátě už Tonda. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak prosím tě, poslouchal jsi od rána dnešní vysílání?
2: Jo, poslouchal.
1: Poslouchal, no tak zníš tak, že tě ničím snad nepřekvapím, tak ať to neprotahujem. Povídej, co jsi zapamatoval, nebo co jsi pochytil za slova?
2: Takže, jestli jsem to nespletl, takže pravé rokové srdce patří svobodě.
1: Dokonce, podívej se na to. Pravé rokové srdce patří svobodě. Toníku, to nevím, jestli se to tady stalo někomu z mých kolegů, ale ty seš snad první, který nejenže jako tu větu má správně, ale dokonce si tam ještě něco přidal. Protože slovíčko pravé tam vůbec nebylo a ty jsi to tam tak krásně přidal, ale nádherně to tam sedí. Já ti gratuluju, dva lístky na Spirit Box jsou tvé.
2: Tak jo, díky.
1: Takový hujer, přátelé, no to se nám líbí. Prosím tě, odkud voláš, Toníku?
2: Volám z Olbramic.
1: Z Olbramic, jak tam přežíváte ty šílené vedra?
2: No tak dobře, na terase, měřitka, pohoda.
1: Jo, tak to jo, tak máte to nastavené správně, tak prosím tě, teď asi budeš potřebovat obzvlášť schladit po takové výhře, nicméně než skočíš do toho bazénu, tak vydrž mi na drátě, ať si řekneme, jak k tobě vstupenky doputují. No a přátelé, vy poslouchejte taky středeční vysílání Rádia Čas Rok, protože i zítra budeme soutěžit o další skvostné lupy. Penny. Na co? Povíme si za pár minut.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Čas rok.

0: Express Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
3: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
5: Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
6: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.

0: No tak to podvečerní úterní vysílání Rádia Čas Rok nám teďka rozdivočili vysáči, ale ještě před nimi posluchač Toník, který se radoval z dvou lupenů na pražský koncert kapely Spirit Box. No a mě tady píše Titin, že což takhle si ten Spirit Box dát i bez věty. No dobrá, máte je mít, mám tady nachystanou pěknou divočinu, Soft Spine. No a píše Dan, ahoj Kiki, dneska jsem pověstného zajce nechytil. Poslouchejte, jo. Nicméně na stavbě jsem zakopl a rozbité koleno. Druhá noha, zvrtnutý nárt, politý fasádní barvou a chodník. Jsem rád, že jsem doma od mamky, jsem si půjčil francouzskou hůl, brácha půjde s pejskem a já vlastní vinou Lazar. No tak prosím tě, já doufám, že tě muzika vybraná na následující minuty potěší, protože kamaráde, Fantoma opery od Ghost ti opravdu nezahraju, vzhledem k tomu, že jde o 7minutovku a my tady jako ještě musíme splnit nějaké ty věci, jo? Tak se nezlob, ale foukám na dálku, baby, ať to máš čím jak nejdříve zahojené a prosím tě, už žádné pády. Jo, já doufám, že už máš pro letošek vybráno.
1: Letní roková jízda, jedeme v tom s tebou.
0: Jo, a já jsem vám úplně zapomněla říct to, co jsem chtěla. Jo, o co zítra budeme hrát a soutěžit. Přátelé, zítra tady pro vás budeme mít na čas roku v rámci letní rokové jízdy dva lístky na Clawfinger, kteří přijedou 24. října letošního roku do Prahy. No, tak kdybyste se chtěli téhleté akce zúčastnit zadarmo, nezapomeňte poslouchat Čas Rok i při středě.
1: Letní.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z Kumpačky Trautenberg. Vele úctivě vinčujeme rádiu Čas Rock k 15. narozeninám světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

No a my se na rádiu Čas rok pomaličku, ale jistě blížíme ke konci mého dnešního působení tady s vámi. Já vám popřeju, ať si i nadále užíváte úterního programu Rádia Čas rok, který bude zvesela pokračovat dál. Já se dneska s váma rozloučím do tří. No a hned po nich nastoupí Zbavoš se svojí metalmánií. No a zítra se uslyšíme opět a zase, přátelé, tentokrát ve velmi netradičním čase, už před 10. Kiki Střelcová se loučí, těším se na zítra a opatrujte se a nezapomeňte nějak ty vedra snést, přežít, a to znamená hlavně doplňovat tekutiny a moc se nenamáhat. Tak čau zítra!

Pohodový podvečer, přátelé dobré metalové muziky. Zdraví vás Bavoš a zdraví vás u startu dalšího dílu Metalmánie. Dnešní díl bude, podobně jako řada dalších, o jednom z festivalů, které jsou nachystány na léto 2026. Ti, kteří pravidelně hledají, kam vyrazit za muzikou, už asi podle úvodního songu poznali. Rock Castle je festival, o kterém bude v tomto díle řeč. Našlapaný line-up je opět skvělou pozvánkou do moravského Krumlova. Tam se objeví mimo jiné také i Zakk Wylde se svojí smečkou Black Label Society. Patřit jim bude závěrečný, tedy sobotní večer 15. srpen. No a toto byl úvod dnešního dílu a my popojedeme dál.

Jsme zpátky ve studiu Betalmánie. Jak na rádiu Čas Rock, tak i na televizi Rebel jsme si teď dali thrash metalové titány Testament. Taky tahle smečka dorazí do Moravského Krumlova na festival Rock Castle. Mimochodem, termín festiáku je 13. až 15. srpna a Testament obsadí den druhý, páteční podvečer. Celý festival odstartuje o den dřív ve čtvrtek 13.8. úderem pravého poledne a místo konání, tak to je opět stejné, Zámecká zahrada v Moravském Krumlově. Místo, kde se pravidelně schází rockeři a rockerky na svém setkání. Testament patří k pilířům thrash metalu 80. let nebo od 80. let minulého století a nejsou jediní, kdo naplní letošní line-up. Tady jsou další oblíbenci nejenom českých fanoušků.

Ladíte vlny rádia Čas Rock, sledujete televizi Rebel. Sledujete další díl Metalmánie, dneska festival, který pravidelně okupuje prostory zámecké zahrady v Moravském Krumlově. Rock Castle 2026. Přehlídka toho, co nabízí nejenom evropská scéna. Další kapelou, která se na festival chystá, je smečka Sonata Arctica. Kapela, která se celkem pravidelně vrací do České republiky a má tady taky velký zástup fanoušků. Jejich čas na festivale přijde den první, tedy ve čtvrtek 13. srpna od 20 hodin. Tak tedy, na začátku tohohle vstupu jsem mluvil o zástupcích evropské scény. Na festiáku se ovšem objeví i smečky z domácích luhů a hájů.

Jsme zpátky ve studiu Metalmánie, a to jak na rádiu Česrock, tak i na televizi Rebel. Za námi je ukolébavka v podání kapely Forest Jump. Ta si letos odškrkla 25. rok existence a celý rok slaví, a to nejenom s fanoušky. Nejenom novým albem, které vyšlo v březnu, ale hlavně koncerty. Jeden z nich se uskuteční taky v rámci Rockcastle, kdy Forest Jump vystoupí v rámci sobotního programu 5 minut před poledem. Tak bando, malé zhrnutí. Rockcastle 2026, 13. až 15. srpna, Zámecká zahrada, Moravský Krumlov. A na závěr další česká parta Dark Gambale. I oni budou součástí festiáku, letos odstartují druhý den. Tak přátelé, mějte se fajn a za týden se na vás další Metalmánii těším. Zbavoš!

0: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Radio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Radio Čas Rock. I v létě hraje

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mks.cz.

hvězda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rock k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů za 21,90. Nebo osvěžující ledový čaj Lipton Malina a další skvělé příchutě 1,5 litru již za 28,90. A navíc kupte aspoň dvě libovolné lahve ledového čaje Lipton a soutěžte o 3x nový iPhone 17 nebo o 20x praktický deštník Lipton. Více na mojehruska.cz.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Probuďte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlady.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. metalshop.cz

Čau rokeři, je před námi další díl pořadu Víkend, ve kterém se hned v úvodu podíváme na další ročník plzeňského Metalfestu. Ten by se měl na tradičním místě konat od 11. do 13. června, kdy se na pódiu objeví takové hvězdy jako třeba Edguy, Stratovarius, Arch Enemy a další skvělé kapely. Ale to není všechno, protože o den dříve tam dostanou prostor legendární Halloween, kteří tam odehrají svůj plně hodnotný koncertní set. Vstupenky za necelé 3 litry jsou už před prodejí, takže jestli za ně chcete dát zaručeně nejnižší cenu, máte právě teď možnost. Twilight of the Gods.

Halloween, co by otvírá dnešního dílu pořadu Víkend, a my budeme pokračovat s Kingem Diamondem, od kterého přichází opravdu nečekaná zpráva, a to, že se po více než 40 letech rozděluje společná hudební cesta s kytaristou Andy Larockem. Co zatím opravdu je, se přesně neví, ale samozřejmě koluje celá řada spekulací, co je ale jisté, že Diamantový král si za něho našel opravdu plně hodnotnou náhradu. To je samotný Gus G, se kterým plně zkouší, ale taky se zapojil do tvoření nového alba, kterého se snad fanoušci brzy dočkají.

Televize Rebel společně s rádiem Čas Rok vám každý týden přináší pořad Víkend, ve kterém teď dostane prostor švédská sebranka Ghost. Ta se na konci letních prázdnin objeví na filmových plátnech, a to na záběrech, které byly pořízeny během jejich dvou koncertů v Mexiku. Termíny promítání této skvělé, skoro dvouhodinové show jsou stanoveny od 26. do 29. srpna a budou k mání od Prahy přes Pardubice, Vyškov, Vsetín, Ostravu, Zlín a další města naší české vlasti.

Pořad Víkend pokračuje dál, a to s Sherry Moon Zombie, která má venku z Brusu nový singl. Pod ním je podepsaný jak uznávaný producent Chris Zeus Harris, tak její drahý choť Rob Zombie, který se chopil režie. Výsledkem je velice zajímavá podívaná, která nás zavede do světa tak trochu jiných bytostí, než jsme my. K tomu tento manželský pár chystá i opravdovou lahůdku v podobě 12-palcového disku, který bude k mání jen v omezeném množství, a to v počtu 600 kusů, ze kterých jen 100 půjde pro evropský trh. Datum vydání je stanovené na konec října, takže jestli patříte mezi jejich fanoušky, měli byste si předprodej určitě pohlídat. Ode mne je to pro dnešek vše, tak se mějte fajn a roku zdar.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Čau, tady Ondra z kapely Gatecrasher. Přejeme rádiu Čas Rock všechno nejlepší k jeho 15. narozeninám a zůstaňte takhle skvělí minimálně dalších 15 let. Vidíme se na festivalech.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: že slyšeli, že náš svět se hroutí a že jsme v prdeli.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
2: Čas rock. Čas rock.

0: svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Rock slaví narozeniny.
1: 15 let, Rádia Čas Rock. Parto, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

herečky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.